0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 29. září. Podzim roku 1883 byl jako počátek většiny koncertních a divadelních sezon bohatý na kulturní události, včetně výjimečného znovu otevření Národního divadla v Praze. Nebylo to ale jediné nové divadlo u nás, které další se otevíralo právě 29. září onoho roku. Uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme předehru k prvnímu dějství opery Carmen Georges Bizeta. Hrál nám soubor London Philharmonic Orchestra pod vedením Georga Scholty. Jsou 3 minuty po 7 hodině, máme 29. září a když se vrátíme do roku 1883 a podíváme se do Liberce, pak právě tam se otevíralo nové divadlo, dnes divadlo FX Scholty. My se připomeneme jeho historii, ale až trochu později. Nyní už se zaposloucháme do hudby Františka Bendy. Do třetí části koncertu pro housle a orchestr A-dur hraje Roman Patočka a Pražský komorní orchestr.

Roman Patočka a Pražský komorní orchestr nám dohráli třetí část koncertu pro housle a orchestr A-dur Františka Bendy v 8 minut po 7 hodině. Za chvíli se zaposloucháme do symfonie číslo 6 C-dur France Schuberta. Uslyšíme čtvrtou větu. Předtím je tu ale předpověď počasí pro Prahu. V našem hlavním městě budeme mít dnes skoro jasno až jasno, tedy slunečno a poměrně odpoledne teplo. 22 až 24 stupňů Celsia. Teď je však jen kolem 9.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 6 C-dur France Schuberta. Hráli nám virtuozity Praga pod vedením Jacka Martina Handlera. Je 7 hodin 18 minut. Za chvíli se zaposloucháme do hudby filmové ze snímku The Artist. Bude to hudba Ludovika Burse s tématem Charming Blackmail. Rád bude bruselská filharmonie pod taktovkou Ernsta van Thiela. A ještě v tuto chvíli mám pro vás informace o dopravní situaci v Praze. V tunelu Mrázovka došlo k nehodě ve směru k Smíchovskému tunelu. Počítejte tam se zdržením. V jednom jízdním pruhu se dá projet. Další nehoda je hlášena z Duškovy ulice směrem opět do centra. A ještě jedna nehoda, ta se přihodila v Ječné ulici.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Jsme Klasik Praha.

Soubor Romaneska pod taktovkou Andrew Mencí dohrál část sonáty reprezentativy Heinricha Ignáce France Bibera v 7 hodin a 25 minut. Dnes máme 29. září a jak jste slyšeli, když se přesuneme do roku 1883, pak bychom mohli být svědky otevření nového divadla. Nemluvím teď o znovu otevření Národního divadla v Praze v listopadu v roce 1883, ale přímo o zářijovém otevírání divadla a museli bychom za ním dojet až do Liberce. Dnes se jmenuje divadlo FX Šaldy a možná jej znáte, najdete jej v Liberci na náměstí doktora Edvarda Beneše. Ovšem před touto pěknou budovou, novou, tedy v roce 1883, stálo na podobném místě také divadlo staré, dřevěné a právě kvůli tomu, že by mohlo schořet, se rozhodli někteří z měšťanů Liberce proto ustanovit spolek, aby vzniklo divadlo nové. A bylo to prozřetelné rozhodnutí, protože divadlo, to dřevěné, staré, skutečně schořelo. Stalo se tak v roce 1879 a tak bylo na místě postavit novou budovu.

Joseph Calleja nám dospíval árii z opery Troubadour di Quella Pira Giuseppe Verdiho. Zpíval za doprovodu Orchestra della Comunità Valenciana pod vedením Ramona Tevara a dopěl přesně v 7:30. Za chvíli hudba Dmitrije Šostakoviče, i když jen tak trochu, protože si pohrál s hitem, americkým hitem písničky T42 a vznikl Tahiti Trot. Za chvíli jej zahraje Královský koncertní orchestr Amsterdam pod vedením Ricarda Šaji. My se ale ještě jednou vrátíme do Liberce, protože si připomínáme otevření tamního divadla, dnes pojmenovaného FX Šaldy. Stalo se tak 29. září roku 1883, ale než bylo možné otevřít divadlo, bylo třeba jej také postavit a sehnat hlavně finance na stavbu. A to se spolku, o kterém jsem hovořil v předchozím vstupu, poměrně dařilo. Byla vypsána veřejná sbírka a skutečně přispěvatelé byli štědří. Navíc k těm penězům přispěla i liberecká spořitelna částkou 60 tisíc zlatých. Vybráno bylo zhruba 150 tisíc zlatých, ale podle návrhů bylo potřeba ještě o polovinu více. Naštěstí peníze se později našly a tak mohli být požádáni slavní vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, kteří stavěli divadla po celé monarchii, aby vypracovali projekt. Ten byl vypracován, dodán v roce 1881 a právě v září toho roku se také liberecká firma do toho pustila. Byla to firma Zachrs a Kertner a začala stavět.

0: Královský koncertní orchestr Amsterdam pod vedením Richarda Šaji dohrál Tahiti Trot, skladbu Dmitrije Šostakoviče, která si pohrála s hitem s písničkou T for Two. 7:35 a ještě jeden návrat k divadlu FX Schalty v Liberci. Připomínáme si jeho otevření 29. září roku 1883. A stavba tohoto nového divadla tehdy, v oněch letech, ta trvala zhruba 2 roky a byla provázena pochopitelně různými komplikacemi, jak už to tak bývá už na počátku. Kvůli svažitosti terénu musely být základy vykopány až do 10-metrové hloubky. A pak se různě pracovalo v interiéru i v exteriéru. To otevření budovy se muselo posouvat z 29. srpna o měsíc na 29. září, ale nakonec k tomu došlo právě v 17 hodin onoho 29. září roku 1883. Došlo ke slavnostnímu umístění posledního závěrečného kamene a večer byla provedena představení, nejdříve tedy předehry Umění jeden domov a potom Schillerova dramatu Wilhelm Tell. Před ním ale byla uvedena Rossiniho uvertura Wilhelm Tell. A my si ji za chvíli poslechneme na oslavu toho, že bylo otevřeno pěkné divadlo, které stojí dodnes a stojí určitě za návštěvu.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho, hrál Pražský symfonický studiový orchestr pod vedením Petra Tomčányho a my si připomněli premiéru také jedné z her, které mohlo oslavit divadlo dnes FX Šalty, tedy Liberecké divadlo, nové divadlo, protože tam zazněla jako jedna z prvních melodií v nově otevřeném divadle. Nyní se vydáme za tvorbou Richarda Strause. Zaposloucháme se do třetí části koncertu pro housle a orchestr D moll. Hrát nám bude Renaud Capuçon a doprovázet vídeňští symfonikové pod taktovkou Petra Popelky.

0: Klasik Praha.
1: Znala její největší tajemství, složila její největší hity a přesto zemřela v zapomnění. Objevte tragický příběh Marguerite Monod, klasicky školené klavírní virtuózky a geniální klavíristky Edith Piaf. Tvořili nerozlučný autorský pár, než ji šansoniérka odvrhla. Další díl pořadu Spektrum hudby začíná v sobotu v 18.00. Provází Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme první deklináciu, tedy skladbu, kterou nám přednesla Schola Gregoriana Pragensi s podvedením Davida Ebena. Je to skladba neznámého autora a my se mohli zaposlouchat nejenom do zpěvu Scholy Gregoriani Pragensi, ale také do hry gotické harfy, na kterou hrála Hana Blažíková, do hry zubcové flétny pod pěkným vedením Jakuba Kydlíčka a také do perkusí, které ovládal Jakub Eben. Je 7 hodin 55 minut a my ještě máme šanci slyšet jednu část charakteristické svity pro orchestr číslo 2 C-dur Petra Iliče Čajkovského. Zazní pátá a hraje ji Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

0: Dozněl barokní tanec, pátá část, charakteristické svity pro orchestr číslo 2 C-dur Petra Iljiče Čajkovského. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Dohrál přesně v 8 hodin. To je za chvíli čas také pro zprávy a poté pro další melodie ranního vysílání. Tou první po zprávách bude árie Venuše z opery Král Artuš a nebe britská čest od Henryho Purcella. Zpívat nám ji bude Tim Mead.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Kritika premiéra Andreje Babiše a kroků jeho vlády dominovala projevům na demonstraci, kterou včera uspořádal na Staroměstském náměstí v Praze spolek Milion chvilek. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především vybízet k účasti v nadcházejících volbách. Varovat měla také zejména před vládní většinou v Senátu a před hlasováním pro populisty a extremisty v komunálních volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Rusko o víkendu provedlo opakované útoky na Kyjev a další ukrajinská města. Zasaženy byly obytné domy, obchodní centrum i budova Akademie věd. I tak se ukrajinské armádě podařilo bezpilotními letouny dodat potraviny a léky do města Olešky, které je pod ruskou okupací a zhoršuje se tam humanitární krize. Oslavit se souborem divadla Járy Cimrmana 60 let od jeho vzniku přijeli v neděli na Jablonecko stovky lidí. Slavnostní zahájení 60. sezony si nenechal ujít ani Zdeněk Svěrák nebo Miloň Čepelka, který v Příchovicích v Jizerských horách zároveň oslavil 90. narozeniny. Příznivci fiktivní postavy Járy Cimrmana si letos připomínají 60 let od první zmínky o něm, která zazněla v přenosu z nealkoholické hudební vinárny u Pavouka 16. září roku 1966. Dnes bude nad Českou republikou jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle ještě vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 16. To je ze zpráv v 8 hodin všem. Teď už se zaposlouchejme do barokní melodie Henryho Purcella. Zpívá Tim Mead.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Henryho Purcella Árii Venuše z opery Král Artuš a Nebeprická čest. Pěl Tim Meade za doprovodu souboru Les Musiciens de Saint-Gilien pod vedením Françoise Lazareviče a dopěl 6 minut po 8 hodině. Za chvíli Waltzing Matilda, známý tradicionál v podání souboru Made in Berlin a Rejče na skvělého houslisty. Předtím jsou tu ještě informace o dopravní situaci, především o dopravních nehodách. Jedna z nich komplikuje provoz na Vrbově ulici, tedy z Novodvorské dolů do Braníka, další v Duškově ulici, také v Mozartově, to je na Praze 5, a na Praze 14 došlo k nehodě v Českobrodské ulici.

0: dozněl tradicionál Waltzing Matilda. Známá melodie zněla díky Ray Chenovi a souboru Made in Berlin. Je 8 hodin 10 minut a my máme možnost nyní slyšet od Sergeje Prokofjeva třetí část sonáty pro violončelo a klavír C dur. Hrát nám bude Václav Petr a Alena Grešlová. A my uslyšíme Prokofjevovu sonátu z roku 1949, která vznikla pro Mstislava Rostropoviče. Václav Petr je koncertním mistrem violončel České filharmonie.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu přivítám hosta, který v tomto měsíci slaví významné životní jubileum. Vybral pro vás hudbu, k jejíž interpretaci si vždy přizval další muzikanty. Jaroslav Tůma bude hrát nejen na varhany, ale také na čembalo. Zeptám se na varhaní improvizaci, skladatelskou i pedagogickou činnost. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme hudební téma z filmu Exodus z roku 1960, tedy tvorbu Ernsta Golda, tu hudební. Hráli filharmonici města Prahy. Je 8 hodin 26 minut a nás nyní čeká jedna árie, moc pěkná. Od Wolfganga Amadea Mozarta z Figarovy svatby nám totiž árii z prvního dějství, árii Figara, zaspívá Ildebrando d'Arcangelo.
1: Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girai.

Dozněla ukázka ze Zjasněné noci ze skladby Arnolda Schönberga. Byla to pátá část, kterou nám zahrál soubor Lipa Musica Sextet, který jen tak neuslyšíte, neboť byl příležitostně sestaven jak pro jeden koncert Mezinárodního hudebního festivalu Lipa Musica, a to v roce 2019. Obsazení bylo špičkové. Josef Špaček, Tobias Feldman, Sergej Malov, Matej Šic, Gabriel Švábe a Tomáš Jamník. 8:04:30 a skladba Petra Ebena. Připomínáme si skladbu našeho významného skladatele 20. století. Zaposloucháme se do 10. části jeho známého Labyrintu světa a Ráje srdce. Je to klamný příslib zlatého věku, který nám zahraje sám autor této skladby Petr Eben.

Zaposlouchali jsme se do skladby Petra Ebena Do labirintu světa a ráje srdce. Desátou část, klamný příslib zlatého věku, nám zahrál autor Petr Eben. 8 hodin 38 minut a čas pro Ludvíka van Beethovena, respektive pro jeho tvorbu. Pro druhou část koncertu pro housle a orchestr D-dur solo má Anne-Sophie Mutter a doprovází berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana.

0: Klasik Praha.
1: Původně vystudovala Vysokou školu ekonomickou a operní zpěv na Pražské konzervatoři a na Manhattan School of Music. Žila přes 10 let v New Yorku, kde zpívala, moderovala a po nocích občas nalévala drinky v drsném Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se musela vrátit do Čech. Od května loňského roku tak vede rozhovory v prostoru X Reflexu. Mým dalším hostem je Pavlína Horáková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme tokátu pro klavír, třetí část této skladby pro klavír Claude Debussyho. Hrál nám Lilia Silberstein. Je 8 hodin 55 minut. My se blížíme ke konci ranního vysílání. Dopolední je však pro vás také plné pěkné hudby. To ranní uzavřeme skladbou, kterou zkomponoval Richard Strauss, a zaposloucháme se do části opery Mlčenlivá žena. Wie schön ist doch die Musik, tedy jak krásná je hudba, to nám bude zpívat Theo Adam.

0: Slyšeli jsme ukázku z opery Mlčenlivá žena Richarda Strause. Zpíval nám Theo Adam za doprovodu Staatskapelle Dresden a dopěl těsně před 9:00. Teď už je 9:00, čas pro dopolední vysílání a Ondřeje Fischera, který vás ním bude provázet. Filip Sichra se loučí a přeje pěkné úterý.
1: Jsme Klasik Praha.

0: tichým závěrem teď dozněla finální část z Haydnovy 45. symfonie Fismol, přezdívané Na odchodnou. Je to symfonie, ke které se váže známý příběh, kdy tedy Haydn tímto způsobem apeloval na svého mecenáše, knížete Esterházyho, který zdržoval orchestr na svém letním sídle déle, než bylo domluveno, aby už tedy hudebníky propustil domů. No a Haydn to vtipně metaforicky vyjádřil v této své symfonii, které se proto přezdívá Na odchodnou. Během závěrečné věty tedy jednotliví hudebníci orchestru postupně zhasínají svíčky u svých pultů a odcházejí. No a my jsme poslouchali nahrávku orchestru, který se přímo specializuje na Haydnova díla Těleso Austro-Hungarian Haydn Orchestra, které nahrálo Haydnovy kompletní symfonie pod vedením dirigenta Adama Fischera. Je teď 9 minut po 9. hodině, úterý 29. září. Svátek dnes slaví Michal a vy posloucháte Radio Klasik Praha tradičně na frekvenci 98,7, případně prostřednictvím internetu. Můžete nás poslouchat skrz naše webové stránky klasikpraha.cz, také v mobilní aplikaci nebo v digitálním vysílání DAB+. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Fischer, no a hned pokračujeme pravidelnou rubrikou Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát novou českou nahrávku oratoria Jana z Arku na hranici, které v roce 1935 napsal švýcarský skladatel Arthur Honegger na libreto básníka Paula Claudela. Album vyšlo v pátek 25. září, tedy doslova před pár dny, u vydavatelství Animal Music a bylo natočeno loni v únoru na koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina, kde dílo provedla Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Kýnův dětský sbor, Mezinárodní ansambl solistů a herci Audrey Bonne a Sebastian Dittrie v hlavních mluvených rolích. Celý tento obsáhlý instrumentální a vokální aparát dirigoval hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru Lukáš Vasilek. Jana z Arku na hranici, působivé dílo, které je inspirováno středověkými náboženskými hrami, ale obsahuje i satirické prvky a po hudební stránce se vyznačuje stylovou rozmanitostí. Natočila Česká filharmonie už v 70. letech minulého století pod taktovkou dirigenta Serge Bodo, takže v tomto smyslu se jedná o teprve druhou českou nahrávku, pořízenou po více než půl století. No a do historie české hudby se oratorium zapsalo i v roce 1970, kdy ho dramaturg České filharmonie Ivan Medek zařadil na program k připomínce sebeupálení Jana Palacha, což tehdy vzbudilo velkou nevoli ze strany komunistického režimu. No a rozhovor o této nové nahrávce Jany z Arku na hranici s dirigentem a sbormistrem Lukášem Vasilkem mimochodem také dnes večer odvysíláme od 19 hodin v rámci pořadu Hudba v miléniu. A jako hudební ukázku z nové nahrávky si teď poslechneme úryvek z části oratoria pojmenované Janin meč.

mon ami, toujours.

Tak to byla krátká ukázka, ovšem nabitá různými hudebními motivy z Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, z úplně nové nahrávky vydané před pár dny vydavatelstvím Animal Music, což je tedy záznam loňských koncertů v Rudolfinu, kde pod taktovkou Lukáše Vasilka toto dílo interpretovala Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Kýnův dětský sbor, solisté a také recitátoři. No a více se o této nové nahrávce můžete dočíst samozřejmě na našich webových stránkách a také se můžete více dozvědět dnes od 19 hodin v pořadu Hudba v miléniu, kde tedy bude mým hostem právě Lukáš Vasilek. Zazní samozřejmě i více a delších hudebních ukázek z této nové nahrávky. No a my teď pokračujeme v našem dopoledním programu hudbou Františka Ignáce Tůmy. Soubor Czech Ensemble Barok nám bude hrát první část z Tůmovy uvertyry C dur instrumentální skladby, diriguje vedoucí tohoto moravského souboru Roman Válek.

0: Hrál nám soubor Czech Ensemble Barok vedený Romanem Válkem, který se už na několika albech v minulých letech věnoval tvorbě Františka Ignáce Antonína Tůmy. Toto byla ukázka z alba Tůma Vespere, vydaného v roce 2024. Je to skladatel, který pocházel z Kostelce nad Orlicí, působil mimo jiné jako dvorní kapelník císařovny Alžběty ve Vídni a byl významným autorem chrámové hudby. No a toto byla uvertyra C-dur, kterou nám tedy soubor Czech Ensemble Barok teď v našem vysílání hrál. A kdybyste chtěli Czech Ensemble Barok slyšet naživo, dokonce tady v Praze, tak příležitost bude právě dnes večer, kdy tento soubor pod vedením Romana Válka v rámci cyklu Stará hudba, pořádaného pražskými symfoniky, zahraje v kostele svatých Šimona a Judy. Spolu s Czech Ensemble Barok ještě vystoupí Silencium Ensemble. No a program bude zajímavým způsobem srovnávat tvorbu českého barokního autora Adama Václava Michny z Otradovic s díly italského raného baroka, zejména tedy Claudia Monteverdiho. Tak pokud chcete slyšet vedle sebe postavená díla tohoto světového a českého barokního repertoáru, tak příležitost bude tedy právě dnes večer v úterý 29. září v kostele svatých Šimona a Judy. My budeme za chvíli poslouchat úryvek ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta, no a ještě předtím vám prozradí kolegyně Martina Klausová, jaké hudební výročí tento pátek 2. října připomene v pořadu Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: Pod italským pseudonymem Giovanni Punto se proslavil český virtuos na lesní roh, houslista a hudební skladatel Jan Václav Stich, nebo chcete-li německy Johann Wenzel Stich. Jeho odkaz zahrnuje především díla pro lesní roh, ale i školu hry a sbírku denních cvičení pro tento nástroj. 280. výročí jeho narození připomeneme v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Je krátce po půl desáté, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a právě dozněl slavný sbor To pivečko je věru nebeský dar ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Byla to nahrávka České filharmonie, kterou dirigoval Zdeněk Košler, zpíval Pražský filharmonický sbor v roli Jeníka Peter Dvorský, no a jako Kecala jsme mohli slyšet na této nahrávce basistu Richarda Nováka, který mimochodem tento pátek 2. října oslaví neuvěřitelné 95. narozeniny. No a o den dříve ve čtvrtek 1. října od 19 hodin začne už čtvrtý ročník cyklu koncertů komorní hudby 6 na 5, který se koná letos opět na podzim v komunitním prostoru Smíchov, tedy nedaleko našeho studia tady na Praze 5. No a ten zahajovací koncert bude ve čtvrtek patřit pražskému klavírnímu triu Kinsky, které zahraje program s hudbou různých stylových období Haydna, Dvořáka i Ravela. No a já jsem rád, že více nám o čtvrtečním koncertě poví houslistka Kinsky tria paní Lucie Sedláková-Hůlová, která je teď naším hostem na telefonu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak Kinsky trio samozřejmě už na české hudební scéně působí řadu let, nicméně mohla byste úvodem, prosím, trochu váš soubor představit, kdy a kde jste vznikli, kdo kromě vás ještě tedy v Kinsky triu hraje, co už máte za sebou a hlavně tedy, jak se do vašeho názvu dostalo jméno toho šlechtického rodu?
1: Tak jako trio já osobně hraju už od 12 let, ještě z hudební školy, a toto uskupení mě učarovalo, protože je to kombinace mezi solovou hrou a komorní hrou krásná, a tak jsem v tom triu pokračovala i nadále s různými partnery. A od roku, tuším, že 98, hrajeme s violončelistou Martinem Sedlákem, což je můj manžel. A postupně jsme zase hráli s různými klavíristy a i dokonce pod různými názvy, než jsme se ustálili na tom jménu Kinsky trio. To čistě z toho důvodu, že tehdy v té době byla všechna jména slavných českých skladatelů už zabrána, a tak jsme hledali nějakou jinou souvislost. A protože jsme se znali osobně s členy rodu Kinských, tak nás napadlo, že bychom si do názvu vzali jméno tohoto slavného šlechtického rodu, který, jak známo, podporoval nebo stále podporuje hudbu, konkrétně v minulosti Ludvíka van Beethovena. No a shodou okolností teda teďka jste nedávno hráli hudbu rodáka z Kostelce nad Orlicí Františka Ignáce Tůmy, a tak my právě máme to povolení nést jméno Kinský od Františka Kinského z Kostelce nad Orlicí, takže jsme na to pyšní, že můžeme toto jméno takhle nést a spojovat i s naší hudbou. No a teďka v posledních kolik asi 20.

0: vyloženě dvorní kapelou, aby se tak
1: to
0: řekla.
1: Bohužel ne, to ne.
0: Nicméně vy s manželem samozřejmě tvoříte také české smyčcové duo, věnujete se i solové hře a tak dále. Na tom čtvrtečním koncertě, jak jsem už v úvodu říkal, zahrajete hudbu různých stylových období, od klasicistní přes romantickou až po rané 20. století. Tak dá se říct, jaký repertoár je vašemu souboru nejbližší nebo nejvíc vlastní, jestli je to třeba některé z těchto stylových období nebo třeba česká hudba, protože vím, že máte i řadu nahrávek tří českých autorů, tak je něco z toho vaší specialitou?
1: Tak řekla bych, že nedá se říct, že se specializujeme na nějakou hudbu, ale určitě naším nejoblíbenějším obdobím je asi období romantismu. A samozřejmě i proto, že často hrajeme v zahraničí, tak považujeme za takovou jako přirozenost hrát hlavně českou hudbu. A to s tím tedy samozřejmě souvisí, protože máme spoustu krásných trií, z nichž jedno právě na tom čtvrtečním koncertě zazní, a to jsou Dvořákovy Dumky. To je prostě taková stálice repertoáru každého českého tria, a přestože jsme už hráli mockrát, tak vždycky se na ně nesmírně těšíme, protože je to tak krásná hudba, která skýtá spoustu interpretačních přístupů, a vlastně každé to zahrání, každý ten koncert je trošku jiný, protože zase reagujeme na třeba prostředí, ve kterém hrajeme, na publikum, takže například také na kvalitu klavíru, takže zkrátka vždycky si to užíváme, že můžeme, sice máme samozřejmě nějaký sehraný základ, ale vždycky pak ještě k tomu můžeme přidat nějakou momentální inspiraci.
0: Rozumím, tak zmínila jste Dvořákovy Dumky, to je samozřejmě, jak jste říkala, tedy stálice českého repertoáru, tak povězte nám něco ještě o těch dalších dvou skladbách, což bude tedy Haydnovo trio a la Ongaréze a pak klavírní trio Maurice Ravela, tak čím jsou tyto skladby třeba zajímavé, ať už pro hráče nebo pro posluchače, a proč jste je zvolili?
1: Tak asi známější je to Haydnovo trio, které se velmi často hrává. Často se hrává jenom ta třetí slavná věta takzvaného uherské rondo, ale i ostatní dvě věty jsou neméně krásné. Ale to je zase taky takový repertoárový kousek, ale v tom našem programu bych chtěla vypíchnout zejména to trio Maurice Ravela, které se zase tak často u nás nehraje. Možná také proto, že je nejenom, že interpretačně velmi náročné, ale že zase možná třeba Francouzi si myslí, že jsou nejlepšími specialisty na francouzskou hudbu, zatímco my zase jsme hrdí na tu naši českou interpretaci. A tak je to tak trošku oříšek, jak to uchopit, protože z období impresionismu zase tolik repertoáru nemáme pro to klavírní trio. A toto trio Ravelovo je skutečně tedy nesmírně náročné, ale nesmírně zajímavé. Ravel byl, jak známo, mistr instrumentace, a vlastně v jeho tvorbě se projevuje to, co u impresionistických malířů vidíme na první pohled, tak to ten Ravel odráží do hudby, takže používá nejrůznějších zvukových efektů, harmonických souzvuků, takže přestože na tom pódiu hrajeme jenom tři, tak to místy zní jako obrovský orchestr. A tak každý tam máme co dělat se svými nástroji, a samozřejmě ta souhra je také velmi náročná, ale myslím si, že ten efekt je opravdu úžasný, takže v tomto smyslu určitě rádi zveme všechny zájemce o tento nevšední repertoárový kousek, protože nejenom, že je tam co poslouchat, ale je tam právě i na co se dívat, aby viděli, jak třeba některé ty tóny nebo zvuky vůbec tvoříme.
0: Krásně tedy barevná hudba hodící se k aktuálnímu barevnému ročnímu období, k podzimu. Když už jste zmiňovala, jak tvoříte různé zvuky, tak která z těch skladeb třeba je technicky nejnáročnější nebo nejzajímavější konkrétně pro váš nástroj, pro housle, kde si nejlépe zahrajete? Je to ten Ravel?
1: Určitě. Za mě je to ten Ravel. My jsme s chodou okolností s manželem právě jako české smyčcové duo velmi často hrávali ještě Ravelovou sonátu pro housle a čelo, což je také dost ojedinělá skladba. A musím říct, že tam má dost podobné principy. Tam je to ještě o to těžší, že tam jsme jenom nástroje dva.

0: a ještě navíc smyčcové, takže už tam jsme byli jaksi nucení se utkat s lecjakými technickými až kuriozitami, bych řekla. A takže leco z toho můžeme využít i tady v tom triu, ale je to skutečně, jsou tam prostě kombinace třeba flažoletů, picikát, brnkání, tedy česky, jak pravou, tak levou rukou, různé souzvuky, jako akordické, a je to opravdu jako oříšek, musí se to cvičit.
1: Rozumím. Tak to bude všechno tedy k slyšení tento čtvrtek 1. října od 19. hodin v komunitním prostoru Smíchov v podání Kinsky Tria. No a začíná nám teď nová koncertní sezóna, tak co všechno vás v ní čeká jako Kinsky Trio? Kde se ještě představíte, ať už doma nebo v zahraničí?
0: No, čeká nás ne úplně v nejbližší době, ale vlastně až na jaře příštího roku zase zahraniční zájezd do Francie, Holandska a Anglie. A takhle, my jako trio fungujeme, bych tak řekla, svátečně, spíše projektově, takže každý ještě hrajeme zase v jiných souborech a nedá se říct, že máme před sebou třeba konkrétně nějakou sezonu, ale spíše skutečně projekty. Mimo to se věnujeme také pořádání kurzů komorní hudby, takže to máme vždycky jednou ročně v létě v Českých Budějovicích na konzervatoři, kam se sjedou amatérští a poloprofesionální muzikanti z celého světa. A máme tam týden plný komorní hudby, kde prostě my s nimi hrajeme. Ještě tam máme jiné kolegy, lektory. Takže to je nesmírně krásný projekt, na který se vždycky celý rok těšíme. A potom na našich koncertech v průběhu roku, zejména tedy v zahraničí, jsme strašně rádi, když třeba tito účastníci přijdou na náš koncert a vlastně jsme tak v kontaktu po celý rok.
1: Dobrá, tak já vám přeji, ať se vám daří, a samozřejmě zvu všechny posluchače tedy ve čtvrtek 1. října od 19. hodin do komunitního prostoru Smíchov, kde bude příležitost slyšet hrát Kinsky Trio, Haydna, Dvořáka a Ravela. A moc děkuji za rozhovor a za pozvání na koncert houslistce Lucii Sedlákové-Hůlové z Kinsky Tria. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Díky moc a těšíme se na naše posluchače.

To byla komorní hudba Maurice Ravela, před chvílí houslistka Lucie Sedláková-Hulová tak hezky mluvila o Ravelově komorní tvorbě, že jsem hned musel pustit tuto druhou větu z autorovy sonáty pro housle a violončelo, kterou jsme teď poslouchali v podání Saši Rozdětvenského, který hrál na housle, a Michala Kaňky, který hrál na violončelo. Před 10. hodinou ještě v našem vysílání uslyšíme třeba vokální soubor Tiburtina Ensemble a bezprostředně nyní teď pokračujeme gavotou z Bachovy orchestrální svity číslo 3 D-dur, kterou nám pod vedením Tona Kopmana zahraje amsterdamský barokní orchestr.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ladíte Klasik Praha.

6 minut před 10. hodinou zazněla skladba zajímavého afrobritského skladatele Samuela Coleridge Taylora, což byl autor, který působil a tvořil na přelomu 19. a 20. století. Silně ho inspirovala Dvořákova a Brahmsova hudba, slovanské a uherské tance. No a vliv Dvořáka jsme mohli slyšet i v této jeho skladbě nazvané Vals Bohemien neboli Český valčík z cyklu 4 charakteristických valčíků. Na housle nám hrála houslistka Maja Megap, spolu s ní na klavír pianista Matthew Shellhorn a byla to ukázka z nahrávky vydané v loňském roce u příležitosti 150. výročí autorova narození. No a teď nás čeká hudba Tomase Louise de Victoria, renesančního skladatele, jehož antifonu Regina Celli Letare nám zaspívá dámský vokální soubor Tiburtina Ensemble.

0: 7 minut po 10. hodině na rádiu Klasik Praha zazněla teď Dvořákova Novosvětská symfonie, respektive její třetí část Skerco z nahrávky České filharmonie a Jiřího Bělohlávka. Ještě zůstaneme u české hudby, ovšem teď inspirované slovenským folklorem. Skladatel Vítězslav Novák, Dvořákův žák, byl velkým milovníkem folkloru nejen moravského, ale i právě slovenského, také jako pedagog Pražské konzervatoře učil řadu významných slovenských autorů 20. století, třeba Suchoně a další. No a napsal v průběhu 30 let, mezi lety 1900 a 1930, rozsáhlý cyklus 80 takzvaných slovenských zpevů na slova slovenské lidové poezie. A my si teď aspoň krátký výběr z tohoto cyklu poslechneme v podání mezzosopranistky Evy Garajové a klavíristy Miroslava Sekery, kteří tedy společně celý tento rozsáhlý cyklus natočili na dvojalbum vydané v roce 2021.
1: Tady je Miroslav Sekera a srdečně zdravím všechny posluchače Klasik Praha.

Je 16 minut po desáté, toto byl výběr z rozsáhlého cyklu Vítězslava Nováka Slovenské zpěvy na slova slovenské lidové poezie, který vznikal dlouhých 30 let, obsahuje 80 kusů, no a všechny je společně natočili mezzosopranistka Eva Garajová a klavírista Miroslav Sekera, jejichž nahrávku jsme teď poslouchali. Dále opět barokní hudba, zahraje nám trumpetista Wynton Marsalis, proslulý zejména jako jazzový hudebník, ale věnuje se i klasické hudbě nejen jako interpret, ale i jako skladatel. A na této nahrávce ho uslyšíme za doprovodu anglického komorního orchestru. Bude to skladba barokního autora Jeremiase Clarka, která se jmenuje Pochod prince dánského.

0: Klasik Praha. Nejvýznamnější a nejstarší dosud aktivní divadelní scénou ve španělské Saragose je Teatro Principal de Saragosa. Jak dlouhá je historie tohoto divadla a čím se jeho tvůrci inspirovali? Zjistíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jsou 3 minuty před 10:30 a na Klasik Praha právě zněla tajemná filmová hudba, kterou skladatel Jerry Goldsmith zkomponoval pro thriller z roku 1992 s názvem Základní instinkt, kde účinkovali v hlavních rolích Sharon Stone a Michael Douglas. No a my jsme teď hudbu z tohoto filmu poslouchali v podání klavíristy Sebastiana Knauera a německého symfonického orchestru Berlín, který hrál pod taktovkou Davida Newmana, dirigenta skladatele a člena slavné hollywoodské rodiny filmových skladatelů. Album vyšlo v předloňském roce. No a po filmové hudbě teď budeme pokračovat známou neapolskou písní O Sole Mio, kterou nám zaspívá tenorista Juan Diego Flores. A hned po této nahrávce si také zasoutěžíme. Dnes nebudeme soutěžit o vstupenky na koncert, ale o dárkové poukazy v celkové hodnotě 1000 korun, které lze uplatnit v obchodním centru Europark Štěrbo, které tedy věnovalo do soutěže tuto výhru. Poukazy tam lze uplatnit ve všech obchodech a provozovnách až do konce roku 2028. Nicméně obchodní centrum Europark Štěrbohly, jak známo, hostí také umělecké výstavy, takže soutěžní otázka se bude týkat umělecké výstavy, která tam právě teď probíhá. No a soutěžit tedy s námi můžete na obvyklém čísle 739 987 987 už za pár minut hned po písni O Sole Mio.

Dozněla slavná neapolská píseň O sole mio, kterou napsal Eduardo Di Capua a kterou nám teď zpíval tenorista Juan Diego Flores, protože samozřejmě tento kus nesmí chybět na repertoáru žádného tenoristy. No a my si teď, jak jsem sliboval, zasoutěžíme dnes tedy nikoli o vstupenky na koncert, ale o peněžní poukazy v celkové hodnotě 1000 korun, které můžete uplatnit v obchodním centru Europark Štěrboholy, které tedy věnovalo tuto výhru do dnešní soutěže. Poukazy platí do 31. prosince roku 2028 a můžete je uplatnit ve všech obchodech a provozovnách tohoto obchodního centra, které také v rámci projektu Europark Art hostí umělecké výstavy, jak jste určitě už zaznamenali. No a právě s takovou výstavou bude souviset dnešní soutěžní otázka. Zeptám se tedy na jméno slovenského malíře a grafika, který v obchodním centru Europark právě v těchto dnech od 3. září do 18. října vystavuje.

Tak to byla hudba anglického barokního skladatele Henryho Persla, svižný tanec Hornpipe, instrumentální číslo z opery The Fairy Queen, neboli Královna víl, no a hrál nám Freiburský barokní orchestr. My jsme během této krátké skladby také soutěžili dnes s obchodním centrem Europark Štěrboholy, které do soutěže věnovalo peněžní poukazy v celkové hodnotě 1000 korun, uplatnitelné ve všech obchodech a provozovnách tohoto obchodního centra. No a soutěžní otázka se vztahovala k aktuální výstavě, která tam probíhá v rámci projektu Europark Art. Ptal jsem se tedy na jméno slovenského malíře a grafika, který právě v těchto dnech od 3. září do 18. října v přízemí nákupní pasáže v Europarku tedy vystavuje. Je to opět prodejní umělecká výstava. No a správnou odpověď, tedy že tento výtvarník se jmenuje Petr Augustovič, tu mi jako první zatelefonoval pan Jan, který tedy vyhrál tyto peněžní poukazy v hodnotě 1000 korun. A tím tomu ještě jednou gratuluji. Pokračujeme hudbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho, 5. symfonie D-moll, takzvaná reformační a závěrečná věta díla, kterou nám zahraje Londýnský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Je 7 minut před 11. hodinou, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla skladba Dmitrije Šostakoviče. Od jehož narození jsme si před pár dny 25. září připomínali kulaté 120. výročí. No a tuto skladbu Šostakovič napsal jako 24-letý v roce 1931, údajně během jednoho dne, proto se také skladba jmenuje Amprompty, je to spontánně zkomponovaný kus pro violu a klavír, který Šostakovič věnoval violistovi Glazunovova kvarteta. V archivech byla objevena až před 9 lety v roce 2017. No a tato nahrávka, ta pocházela z loni vydaného alba u Deutsche Grammophon, obsahujícího různé rarity a zřídka uváděné Šostakovičovy skladby, včetně této. Hráli nám violista Nils Menkemeyer a klavírista Rostislav Krimer. No a před 11. hodinou teď ještě nahrávka, na které spojili síly dva vynikající klavírní virtuózové, vyšla také v loňském roce a jmenuje se Schubert Four Hands. Jsou to čtyřruční skladby France Schuberta. K těm nejznámějším patří Schubertova fantazie pro čtyřruční klavír F-moll, ze které nám teď třetí větu zahrají francouzský klavírista Bertrand Chamayou a norský pianista Leif Ove Andsnes.

0: Je právě 11 hodin a otevřeným závěrem teď skončila třetí věta z Fantazie pro čtyřruční klavír F-moll skladatele France Schuberta. Dílo, které vzniklo v posledním roce autorova krátkého života v roce 1828 a existuje celá řada nahrávek této skladby v interpretaci různých slavných pianistů. Toto byla nová nahrávka vydaná v loňském roce, kde společně účinkovali Francouz Bertrand Chamaillou a Nor Live Uwe Ansnes. Dále se nám představí české dechové kvinteto Belfiato Quintet, které nám zahraje hudbu dánského autora Karla Nielsena. Jeho dechový kvintet z roku 1922 patří k nejhranějším dílům pro toto obsazení. No a my si z něj za chvíli poslechneme závěrečnou větu Téma a variace.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

11 minut po 11. hodině dozněla teď závěrečná věta z dechového kvintetu dánského skladatele Karla Nielsena. Dílo, které patří k nejhranějším skladbám pro toto obsazení, byla to tedy závěrečná věta zpracovaná jako téma s variacemi a hrál nám přední český komorní soubor Belfiato Quintet. Byla to ukázka z jejich 4 roky starého alba. No a Belfiato Quintet můžete tady v Praze v nejbližším termínu, jak se dívám na jejich webové stránky, slyšet třeba 1.11. na Trojském zámku. A teď budeme pokračovat známou arií Královny noci z Mozartovy opery Kouzelná flétna, arie, která je velkou výzvou pro každou koloraturní sopranistku, sahá až do tříčárkovaného F. A nám ji teď zaspívá sopranistka Edita Gruberová, legendární slovenská pěvkyně, která se touto rolí proslavila i v zahraničí a kterou na této nahrávce doprovodí orchestr Curišské opery.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Znala její největší tajemství, složila její největší hity a přesto zemřela v zapomnění. Objevte tragický příběh Marguerite Monod, klasicky školené klavírní virtuózky a geniální klavíristky Edith Piaf. Tvořili nerozlučný autorský pár, než ji šansoniérka odvrhla. Další díl pořadu Spektrum hudby začíná v sobotu v 18.00. Provází Filip Sichra.
0: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha jsme teď 2 minuty před 11:30 vyslechli Capriccio pro dva klavíry, které napsal v 50. letech minulého století skladatel Francis Poulenc. Využil v této skladbě motivy ze svého díla Maškarní bal, Le bal masqué. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde na klavíry tedy hráli pianistka Seta Taniel a klavírista Jeremy Brown. No a pokud máte rádi tedy hudbu skladatelů, kteří patřili stejně jako Francis Poulenc do skupiny takzvané Pařížské šestky, tak dnes od 19 hodin v rámci pořadu Hudba v miléniu si také můžete poslechnout hudbu Arthura Onegera, protože mým dnešním hostem bude dirigent a sbormistr Lukáš Vasilek a budeme si povídat o zbrusu nové nahrávce oratoria Jana z Arku na hranici, které vyšlo před pár dny u Animal Music a které tedy Lukáš Vasilek dirigoval loni v Rudolfinu. Pod jeho taktovkou účinkovala Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor a rozsáhlý aparát různých dalších účinkujících. Takže Onegerovu hudbu budete mít možnost slyšet tedy v podobě ukázek z tohoto nového alba dnes večer od 19 hodin. No a my teď po této hudbě Francise Poulenca budeme poslouchat opět něco romantičtějšího. Bude to instrumentální mezihra Intermezzo Sinfonico z opery Sedlák Kavalír italského skladatele Pietra Mascagniho. Dirigent Giuseppe Sinopoli bude na nahrávce řídit těleso Filharmonia Orchestra a před 12 hodinou pak ještě třeba komorní hudba Josefa Suka, také tvorba Joaquina Rodriga, rovněž soubor Muzika Florea a nebo část z Haydnovy 92. symfonie. To vše budeme mít na programu tedy ještě před 12 hodinou na rádiu Klasik Praha.

Jsou 4:30 a toto bylo symfonické intermezzo ze slavné veristické opery Sedlák kavalír italského skladatele Pietra Mascagniho. Na nahrávce jsme slyšeli těleso Filharmonia Orchestra pod vedením dirigenta Giuseppe Sinopoliho. A dále nás čeká Haydnova symfonická hudba, bude to čtvrtá část Presto z jeho 92. symfonie, které se přezdívá Oxfordská. Na nahrávce uslyšíme v tomto případě těleso La Petite Bande, které bude řídit odborník na dobově poučenou interpretaci Sigiswald Kaiken.

92. symfonii Josefa Haydna se přezdívá Oxfordská, prý proto, že Haydn dirigoval tuto svou symfonii při ceremoniálu, kdy mu doktorát udílela Oxfordská univerzita. No a my jsme poslouchali teď její čtvrtou část Presto v podání orchestru La Petite Bande, který řídil Sigiswald Kaiken, belgický hudebník, který patří do vyhlášené hudební rodiny, proslulé zejména interpretací staré hudby. A v další skladbě uslyšíme prvky španělského folkloru, protože to bude sousedský tanec z baletu Třírohý klobouk, což je balet, který tedy zkomponoval Manuel de Falla, skladatel proslulý právě zařazováním nejen hudebního folkloru, ale také španělských lidových tanců do své tvorby. Toto je tedy balet, k jehož premiéře, to je zajímavé, vytvořil kostýmy a kulisy výtvarník Pablo Picasso. No a

0: Na Klasik Praha dozněla teď komorní hudba Josefa Suka. Poslouchali jsme svižnou druhou část Appassionato ze Sukových čtyř kusů pro housle a klavír, což je skladba, kterou Josef Suk napsal v roce 1900, v době, kdy byl na turné s českým kvartetem. No a my jsme teď poslouchali nahrávku mladých hudebníků, dva skvělí hráči, houslista Daniel Matejča a klavírista Jan Schulmeister, zařadili tento Sukův cyklus čtyř kusů pro housle a klavír na album vydané v loňském roce u Suprafonu, ze kterého pocházela tato ukázka. No a také nás za chvíli čeká v loňském roce vydaná nahrávka souboru Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Tento soubor natočil Requiem D moll od skladatele Jana Zacha, méně známého autora, který pocházel z vesnice Dechtáry u Jenštejna nedaleko Prahy. Byl to tedy autor pozdně barokního nebo předklasického období, který působil jako kapelník v Mohuči. A nám soubor Muzika Florea spolu s přidruženým sborem Collegium Floreum za chvíli zahraje a zaspívá z Zachova Requiem D moll část třetí Kyrie. Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Dopolední program Rádia Klasik Praha zakončila teď tato energická hudba španělského skladatele Joaquina Rodriga, který se proslavil zejména svými kytarovými skladbami. Toto byla třetí věta z koncertu hned pro čtyři kytary a orchestr nazvaného Andaluský koncert, který Rodrigo zkomponoval přímo na míru pro rodinné kytarové kvarteto Los Romeros. No a právě tito hudebníci na nahrávce účinkovali za doprovodu komorního orchestru Akademie svatého Martina v Polích. Byla to tedy poslední skladba dnešního dopoledního vysílání. Za malý okamžik už se vám v odpoledním programu přihlásí od mikrofonu kolegyně Mirka Časarová. No a od téhož mikrofonu se tedy pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké úterý třeba ve společnosti Rádia Klasik Praha a večer mě ještě můžete slyšet také v pořadu Hudba v miléniu. Jehož hostem dnes bude Lukáš Vasilek a budeme si povídat o jeho nové nahrávce Onegerova oratoria Jana z Arku. Jinak se samozřejmě těším v živém vysílání zítra mezi 9. a 12. zase naslyšenou. No a za chvíli nás čeká hudba skladatele Jana Ladislava Dusíka. Bude to první věta z jeho sonáty F-dur pro klavír, flétnu a violončelo.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme první větu ze sonáty F-dur pro klavír s doprovodem flétny a violončela Jana Ladislava Dusíka. Na klavír hrál Hanuš Bartoň, na flétnu Jan Ostrý, na violončelo Jitka Vlašánková. Teď máme 10 minut po 12. hodině a dnes je úterý 29. září, takže svátek má Michal. Milí Michalové, ať máte krásný den. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás dnes zdraví Mirka Časarová a budu s vámi až do 19. hodiny. Naše odpolední vysílání jsme zahájili hudbou Jana Ladislava Dusíka. Do hodiny 13. a do zpráv nás čeká ještě Giuseppe Giordani, Max Bruch, Jean France a nebo také rozhovor s Václavem Hudečkem ohledně jeho festivalu Svátky hudby v Praze. Pojďme pokračovat dál, je tu Galop z Maškarády Aramacha Chaturiana.

Tak to byl rychlý galop ze symfonické svity ze scénické hudby Clermontovově hře s názvem Maškaráda od Aramacha Chaturiana. Jiří Bělohlávek řídil Státní filharmonii Brno. A teď tu máme píseň Caro mio ben Giuseppe Giordaniho v podání mezzosopranistky Joyce Di Donato.

Lehce jazzová variace na píseň Car Romeo Band Giuseppe Giordaniho zpívala mezzosopranistka Joyce DiDonato. A teď tu máme hlavní téma z filmu Letka 633. Britský dobrodružný film o letcích RAF za druhé světové války. K němuž psal hudbu britský filmový skladatel Ron Goodwin. Ten napsal hudbu zhruba k 70 filmům a často spolupracoval se symfonickými i mládežnickými orchestry. Hraje nám City Light Symphony, který řídí Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: První symfonii D-moll ve dvořákovském duchu a progresivní Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ives'e z přelomu 19. a 20. století přináší další díl pořadu Švédský stůl. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Doznělo Adagio, druhá věta z koncertu pro housle a orchestra číslo 1 G-moll Maxe Brucha. Robert Trevino řídil londýnský filharmonický orchestr, na housle pak Ray Chen. Máme 2 minuty po 12:30 a pro vás je už připraven rozhovor s Václavem Hudečkem, co by hlavní postavou jeho festivalu Svátky hudby v Praze.
1: Milí posluchači, podzim vždy přináší krásné hudební a kulturní zážitky. Je to tím, že se rozbíhá nová divadelní a koncertní sezona, ať už jsou to pravidelné orchestrální cykly našich předních těles, a nebo festivaly, na které jsme zvyklí. A mezi ty tradiční patří Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. A letos je to po 35. Tak jsem moc ráda, že pan Václav Hudeček je s námi ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Určitě jste tomu věnovali maximální pozornost, stejně jako těm předchozím ročníkům, ale přece jenom to půlkulaté výročí se nabízí. Tak my se těšíme, co jste pro nás připravili. Je to ten tradiční počet těch koncertů, které udržujete každý ten rok nebo každou tu sezonu?
2: Ano, je to od října do dubna každý měsíc jeden koncert, takže 7 koncertů, z čehož zahajovací koncert je v Dvořákově síni Rudolfína, další koncert je v sále Pražské konzervatoře, vánoční koncert je v Betlémské kapli, pak jsou 3 koncerty na konzervatoři a závěrečný koncert opět v Betlémské kapli.
1: Tak ta místa už jsou taky víceméně tradiční. Samozřejmě nemůžeme opominout právě ten slavnostní zahajovací koncert, který proběhne, jak jste říkal, ve Dvořákově síni Rudolfína. Bude to v úterý, vždycky jsou to vlastně úterky. Bude to v úterý 20. října. Tak jak jste pojali to slavnostní zahájení? Kdo bude vašimi hosty v tomto případě?
2: My tam trošku připomeneme také 30. výročí naší Luhačovické akademie. Takže i s tímto ohledem účinkujících jsme počítali. Takže jmenoval bych samozřejmě jako orchestr, tam vystoupí Pražská filharmonia nebo Prague filharmonia. My to známe, my starší, ještě pod názvem Pražská komorní filharmonie, s dirigentem Ondřejem Vrabcem, což je šéf dirigent Karlovarského symfonického orchestru a první hornista České filharmonie, skvělý muzikant. No a tím, že samozřejmě máme 30. výročí, nebo jsme oslavili 30. výročí Luhačovické akademie, tak tam vystoupí letošní vítěz, kterým je student JAMU v Brně. A on má takové exotické jméno, protože jeho maminka je Katalánka a jmenuje se Arnau Izar a studuje u Milana al-Ašaba právě na brněnské Janáčkově akademii. No ale nemáme jenom jeho, pak máme takovou unikátní solistku, která je také účastnicí houslové akademie naší, byť je violistka. No ale samozřejmě letošní vítěz je jasný, ten se nedá zaměnit, ale pak jsem si říkal z těch stálých nebo stávajících bývalých vítězů, kterých už máme 32, protože dvakrát se ta cena dělila, tak koho vzít, abych se nedotkl někoho z těch skvělých houslistů, opravdu dneska někteří dělají světové kariéry a jsou vynikající kluci, jak dámy, tak kluci. Tak jsme vzali jedinou violistku, která se zúčastnila té naší akademie a která ale udělala tak ohromný dojem na nás, že když došlo k rozdávání

0: mysle, je to nádherná muzika. A samozřejmě tradičně budeme mít úžasné dva zpěváky v druhé půlce, a to Lucku Kaňkovou a Daniela Matouška. A máme toto duo pěvecké, úžasné, Lucka už tam byla, protože oni už spolu měli být, ovšem bylo to v roce covidu, kdy celé ty svátky se vlastně nekonaly. Takže my jsme se dohodli už samozřejmě po letech pěti, že tyto dva na tom pódiu chceme. Takže tyto dva dneska už významní čeští zpěváci budou v druhé půlce.
1: Tak vy už jste říkal něco o tom programu, že tedy společně s Kristinou Nouzovskou-Fialovou se podělíte o ty solové party v Bruchově hudbě. Co Arnau Izár bude hrát? Bude hrát solově nebo budete
0: bude
1: hrát taky spolu?
0: Ne, bude hrát solově. A teď jsme v jednání, ještě buď bude hrát Dvořákovou romanci nebo Ravelovu cikánku, ale v tento moment, kdy natáčíme rozhovor, tak ještě se nerozhodl, co bude hrát. Takže myslím, že v nejbližších dnech to budeme vědět. Takže samozřejmě potom tam budou skladby Pučíneho, Verdiho, prostě ty, jak my říkáme, pecky operní, protože ti dva pěvci jsou tak skvělí, že to bude určitě zážitek pro naše publikum.
1: Určitě je to ten klasický krásný operní repertoár, který tedy ozdobí druhou polovinu toho zahajovacího koncertu. My jsme si společně říkali, že samozřejmě nemůžeme probrat podrobně všechny ty následující koncerty, protože těch informací by bylo příliš, ale pojďme se podívat alespoň na ty zásadní body, na ty zásadní interprety.
0: Ano. Tak listopadový koncert, který je 24. listopadu v sále Pražské konzervatoře, tradičně s orchestrem studentů Pražské konzervatoře, tak poprvé v životě budu hrát s ředitelem Pražské konzervatoře Ivoškem Kahánkem, protože já jsem hrál s děkany AMU, jsem hrál s různými mnohokrát, ale s ředitelem konzervatoře jsem nikdy nehrál. A tak jsem rád, že se stal Ivoš ředitelem a že si můžu konečně zahrát s ředitelem. Budeme hrát Mendelssohnův koncert pro housle a klavír. Vánoční setkání v Betlémské kapli 15.12. bude úžasné, protože budou zpívat chlapecký sbor Bony Pueri, sbormistr pan doktor Pavel Horák, a vystoupí tam také Adam Suk na varhany. Takže to bude určitě zážitek, protože ty kluci jsou naprosto jedineční. Pražské kytarové kvarteto zahájí příští rok 19. ledna. Tak to si myslím taky. My už jsme Pražské kytarové kvarteto měli kdysi dávno. A tak jsem se teď dozvěděl, že jeden jediný člen je z toho původního obsazení, kteří tam byli před těma mnoha lety. Takže to si myslím, že bude zajímavé, protože čtyři skvělé kytaristy slyšet, to není také běžné na koncertech vídat. 16. února vystoupí slavné Smetanovo trio Honzy Pálenička, violončelisty, pianistky Jitky Čechové a Markéty Janouškové na housle, která je jednou z našich vítězek z minulosti. Ta se s chodou okolností dělila o to první místo s Honzou Mráčkem. Takže Markétka se nám vrátí potom.
1: Pak nám zbývá ještě březnový koncert.
0: Na březnovém koncertě vystoupí tři velice známí a skvělí muzikanti, a to, nebo vlastně čtyři, tady na to koukám, protože oni si přizvali si ještě harfenici. Takže prosím vás, bude to harfenice Kateřina Englichová se svojí studentkou Karolínou Matisovou, ty budou hrát tedy na harfu. Willem Weverka bude hrát na hoboj, a Alžběta Poláčková, vynikající sopraniska, s nimi bude zpívat. Samozřejmě já tam budu také s nimi něco hrát. Ale co budu hrát, to ještě jsme se nedohodli. Takže to se nechte překvapit. A to si myslím, že bude velmi zajímavý koncert. Zaznějí tam skladby George Gershwina, Leonarda Bernsteina a Pavla Weissada. Takže si myslím, že to bude krásný předposlední koncert. A na závěr naší sezóny, to znamená 20. dubna v Betlémské kapli. Koncert se jmenuje Festa di Primavera a zazní tam slavné čtveroročních období Antonia Vivaldiho. A zahraju to s orchestrem, s kterým jsem natočil toto úžasné dílo, a to je orchestr Virtuosi di Praga, který založil můj spolužák ze Strakonické hudební školy Olda Vlček, který nás před rokem opustil. Takže na jeho památku a na památku té úžasné nahrávky, kterou jsem udělal společně s dirigentem a housistou Pavlem Koganem, to zahraju já, zahrají to další

0: Další tři vítězové naší akademie, Jiří Vodička, Marie Hasoňová a Jan Novák. Takže budeme vzpomínat na hodně věcí a moc se na to těším, protože tato nahrávka, když jsme ji natáčeli, a musím za to poděkovat Jirkovi Štilcovi, který v té době dělal ředitele krachující firmy Suprafon, tak jsem rád, že se to povedlo, že přiletěl Pavel Kogan nám to oddirigovat se svojí maminkou Elizabetou Giles, mimochodem sestrou slavného Emila Gilesa, jinak také vynikající houslistkou. No a samozřejmě Pavel, syn slavného Leonida Kogana. Takže mám z toho radost, že můžeme v tom příštím roce, vlastně na konec naší sezony, připomenout tady tu nahrávku, které se doposud prodalo po revoluci úplně nejvíc kusů prodaných desek a CDček v oblasti vážné muziky. Takže takhle to nějak...
1: Krásné zakončení té sezony, kterou jste připravili pro 35. ročník Festivalu svátky hudby v Praze. Takže další podrobnosti a především cesta ke vstupenkám na webových stránkách www.svátkyhudbyvpraze.cz, tak jak jste naši milí posluchači zvyklí. No a samozřejmě musíme se v závěru vrátit k tomu zahajovacímu koncertu a připomenout, že slavnostní zahájení letošní 35. ročníku proběhne ve Dvořákově síni Rudolfína v úterý 20. října a že se tam tedy můžete těšit na ten slavnostní zahajovací koncert s Václavem Hudečkem, dalším houslistou Arnaudem Izárdem, violistkou Kristýnou Nouzovskou-Fialovou, pěvci Lucí Kaňkovou a Danielem Matouškem a doprovázet bude Prague Philharmonia pod taktovkou Ondřeje Vrabce. Já se moc těším na tu sezonu a jsem ráda, že pan Václav Hudeček za námi přišel do studia stanice Klasik Praha, aby opět pozval osobně na tuto mimořádnou událost nadcházející sezony. Díky za návštěvu a ať se všechno vydaří, mějte
0: Děkuju
1: se hezky.
0: Děkuju a všechno nejlepší Rádiu Klasik vám osobně a těším se na naše posluchače.
1: Děkujeme a naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: To bylo Scherzo z Music the Cure od Jeana France. Na flétnu hrál Roman Novotný, na housle Jiří Pospíchal, na klavír Ivo Kahánek. Od 13. hodiny nás dělí zhruba 11 minut. Je tu ještě čas pro hudbu Georga Friedricha Händla anebo árii z prvního dějství opery Dalibor Bedřicha Smetany.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla arie titulní postavy z prvního dějství opery Dalibor Bedřicha Smetany. Dalibor se přiznává králi Vladislavovi, že násilím pomstil smrt svého přítele Zdeníka. Daliborem byl tenorista Pavel Černoch. Poslouchali jsme Českou filharmonii, kterou řídil Tomáš Netopil. 13. hodina je tu již za chvilenku, můžete se těšit na zprávy a dále na hudbu Maurice Ravela, Ference Lista či Johanna Sebastiana Bacha. S touto hodinou se rozloučíme hudbou Georga Friedricha Händla. Je tu třetí část z jeho Alchymisty.

0: Dozněla nám třetí část z Alchymisty Georga Friedricha Händla. Christopher Hogfoot řídil The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra. V příští hodině pak začneme klavírním koncertem G-dur Maurice Ravela, ze kterého si poslechneme třetí větu. Teď už je tu ale 13 hodin a jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Poprvé je pohromadě přehled toho, kolik peněz zemědělské úřady vyplatily firmám Agrofertu v době předchozích vlád Andreje Babiše. Společnostem spojeným s premiérem šlo přes 6,1 miliard korun. Přehled získali od státního zemědělského intervenčního fondu Piráti a tabulku chtějí předat evropskému žalobci a doplnit tak trestní oznámení, které už podali. Na základní škole ve Staškově v okrese Čatca na Slovensku zaútočil dnes v ranních hodinách žák na své spolužáky a učitele ostrým předmětem. Zranění utrpěla podle prvotních informací spolužačka a dvě učitelky, jedna jim podlehla. Útočníkem má být žák 8. ročníku. Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby zrušil jmenování právníka protipotratového hnutí pro život Jakuba Kříže, zastánce zákazu medicínské změny pohlaví Daniela Bleka a někdejší Miss World Taťány Kuchařové do Rady vlády pro lidská práva. Poukazují na jejich přístup k právům menšin či žen, varují před oslabováním odbornosti poradního sboru a obávají se omezování už dosažených práv. Zástupci a zástupkyně organizací to v úterý uvedli v tiskové zprávě, kterou zaslala organizace Amnesty International. Ve věku 52 let zemřela zakladatelka a ředitelka centra Locika Petra Vinšová. Centrum se věnuje pomoci dětem, které se setkají s násilím v rodině. Pomohla dát dětem hlas a ukazovala jim, že mají právo být viděny, slyšeny a pochopeny. Česká modelka a herečka Iveta Mauerová slaví velký mezinárodní úspěch. Na New York Fashion Weeku získala titul Fashion Icon of the Year 2026. Partnerka zpěvačky LP a Miss České republiky z roku 2018 si z amerického města módy odvezla nejen prestižní ocenění, ale také další významnou zkušenost z velkého modelingového světa. Pořadatelé Colors of Ostrava mají v rukávu výjimečnou kartu. V roce 2027 vystoupí hned první večer festivalu na hlavním pódiu britský zpěvák a hudebník Robbie Williams. Do Ostravy přiveze své poslední album Britpop a připomene i 30 let od vydání svého prvního solového alba. Jaké je dnes počasí, tak jasno, v Čechách místy přechodně až polojasno s vysokou oblačností. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Tak to byly zprávy o 13. My již pokračujeme hudbou Maurice Ravela, jeho klavírním koncertem G-dur.
1: Jsme Klasik Praha.

To byla třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Emmanuel Viom řídil PKF Prague Philharmonia, na klavír hrál Andrew von Oyen. Teď je 7 minut po 13. a před námi je Uherská rapsodie číslo 2 Ference Lista.

Uherská rapsodie číslo 2 v cismol je nejznámější a nejpopulárnější skladba z cyklu 19 uherských rapsodií, kterou zkomponoval Ferenc Liszt v roce 1847. Čerpá z uherské lidové hudby prvků cigánské hudby a vyznačuje se velkou rytmickou spontánností. My jsme si ji poslechli v podání RCA Victor Symphony Orchestra, které řídil Leopold Stokowski. A teď se vydáme do doby barokní. Máme tu Braniborský koncert číslo 1 F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Z něj si poslechneme druhou větu Adagio. Na originální nástroje hraje soubor Muzika Antiqua Köln, který řídí Reinhard Goebel.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. K poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme téma z filmu Čarodějky z Eastwicku, což je hororová komedie s Jackem Nicholsonem v hlavní roli z roku 1987. Autorem hudby je John Williams a v tomto komorním seskupení jsme poslouchali flétnistku Sáru Andon, na violončelo hrála Cecilia Kahn a na klavír Simone Pedroni. Známý televizní pořad České televize Na plovárně, ve kterém už čtvrt století Marek Eben vede rozhovory s výjimečnými osobnostmi z celého světa, se letos dočkal svého tisícího dílu. Právě toto významné jubileum se stalo inspirací pro 34. domácí úkol galerie La Femme. Tradiční projekt, který propojuje současné výtvarné umění se společným tématem. Tentokrát se výtvarníci vydají symbolicky na plovárnu. Každý z oslovených malířů si zvolí některou z osobností, která byla hostem pořadu, a vytvoří dílo inspirované jejím životem, tvorbou, názory nebo atmosférou rozhovoru s Markem Ebenem. Vznikne tak jedinečná kolekce obrazů představující pestrou galerii osobností, které svou tvorbou a životním příběhem ovlivnily českou i světovou kulturu, vědu či společenský život. Výstava naváže na dlouholetou tradici domácích úkolů galerie La Femme. A na co se můžete těšit? Slovenský malíř a grafik Igor Piačka si vybral profesora Borise Jirku, Josef Blecha vytvořil karikaturu Dana Barty, Jana Tichého zaujal Lamborghini, sochař Bohumil Eliáš vytvořil obraz inspirovaný sochařem Olbramem Zoubkem, Miroslav Pošvic krásně vystihl duchovní náladu světa jeho svátosti Dalajlámy, sklářka Martina Nikodýmová slíbila vytvořit skleněné sochy Dany Drábové a Václava Havla, Jiří Samek si vybral Jiřího Grigara, Miroslav Malina Miroslava Stingla, Michal Rittstein slíbil udělat Michala Pavlíčka, Marie Bán Bibi Kinga, Mona Lipi dělá na soše inspirované animovaným světem Adolfa Borna. Těšit se můžete celkem kolem 50 děl, nebude se však jednat jen o portréty. Díla budou inspirována životem a dílem konkrétních osobností. Některá budou oslovovat pořad Na plovárně jako takový. A my tu teď máme předehru k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.

To byla předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Colin Davis řídil Staatskapelle Dresden. Jsou 2:30 a před námi je symfonická báseň Istar od Vincent Dandyho. Symfonické variace z roku 1896 a jejich programním námětem je mýtus o starověké asyrské bohyni Išta. Hraje Orchestr National de Lyon, který řídí Nikolaj Schepp-Znajder.

Tak to byla symfonická báseň Istar od Vincent d'Indyho, romantického francouzského skladatele a pedagoga, který byl dlouholetým učitelem na pařížské konzervatoři. Mezi jeho žáky například patřili Erik Satie nebo také Bohuslav Martinů. Jeho Istar nám zahrál Orchestr National de Lyon, který řídil Nikolaj Scheib-Znajder. A když už jsme hovořili o Bohuslavu Martinů, pojďme si od něj teď něco pustit. Je tu čtvrtá ze sedmi arabesek pro violončelo a klavír. Na violončelo hraje Vilém Vlček, na klavír Denis Linik.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
2: Tohle je Klasik Praha.

Populární a známé Ave Maria, melodie Charlese Gounoda na preludium Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hrál Lambert Orkis, na housle Anne Sophie Mutter. Jsme před branami 14. hodiny a čeká nás teď skerco ze snu Noci svatojánské. Hudbu ke hře Williama Shakespearea napsal Felix Mendelssohn Bartholdy.

0: Minutku po 14. hodině nám skončila hudba ze Snu noci svatojánské z pera Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Klaus Peter Flor řídil Bamberské symfoniky. Pokračujeme poslechem Rádia Klasik Praha a teď tu máme Venuši, co by zvěstovatele míru, tak se jmenuje druhá věta z orchestrální svity Planety Gustava Holsta.
1: Ladíte Klasik Praha.

Venuše, zvěstovatel míru, tak to byla druhá věta z orchestrální svity Planety z nejhranějšího díla anglického skladatele Gustava Holsta. Nám ji zahrála Berlínská filharmonie, kterou řídil Simon Rattle. No a z Venuše se vydáme do Bukurešti. Je tu skladba podle rumunské lidové písně z pera Štefana Konce.

0: Tak to byla Bukurešť podle rumunské lidové písně z pera Štefana Konce. Nicolo Rakveli řídil symfonický orchestr Berlínského rozhlasu a na housle hrála Lisa Batiašvili. Je 14 hodin a 14 minut a my tu máme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje novou českou nahrávku oratoria Jana z Arku na hranici, které v roce 1935 napsal švýcarský skladatel Arthur Honegger na libreto básníka Paula Claudela. Album vyšlo v pátek 25. září u vydavatelství Animal Music a bylo natočeno loni v únoru na koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina, kde dílo provedla Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Kynův dětský sbor, mezinárodní ansámbl solistů a herci Audrey Bonnet a Sébastien Détrier v hlavních mluvených rolích. Celý tento rozsáhlý instrumentální a vokální aparát dirigoval sbormistr Lukáš Vasilek. Působivé dílo, které je inspirováno středověkými náboženskými hrami, obsahuje však i satirické prvky a po hudební stránce se vyznačuje stylovou rozmanitostí. Natočila Česká filharmonie už v 70. letech pod taktovkou dirigenta Serge Bodo. V tomto smyslu se jedná o teprve druhou českou nahrávku pořízenou po více než půl století. Do historie české hudby se zapsalo i uvedení skladby dramaturgem České filharmonie Ivanem Metkem v roce 1970 k připomínce sebeupálení Jana Palacha. Rozhovor o nahrávce s dirigentem a sbormistrem Lukášem Vasilkem odvysíláme tento týden na Rádiu Klasik Praha také 29. září, 2. října a 3. října v pořadu Hudba v miléniu. Jako hudební ukázku si poslechneme úryvek z části oratoria pojmenované Janin meč. V podání dětského sboru zazní mimo jiné melodie francouzské májové lidové písně Trimaso, prostupující celým dílem.

Tak to byla hudební ukázka s názvem Janin meč. Byl to úryvek z části oratoria Jana z Arku na hranici Arthura Onegera. Poslouchali jsme Českou filharmonii, Pražský filharmonický sbor, Kynův dětský sbor a Audrey Bonnet a Sebastiana Dittrie. Vše pak řídil Lukáš Vasilek a my jsme také poslouchali tím pádem část této ukázky, která spadá do naší novinky týdne. Pokud by vás Jana z Arku na hranici zajímala více, pak si nenechte ujít pořad Hudba v miléniu, kde Ondřej Fischer si Lukáše Vasilka pozval jako svého hosta. V premiéře tento pořad zazní dnes večer a pak jsou v plánu dvě reprízy, a to 2. a 3. října. Před námi je teď hudba Antonína Dvořáka, jsou tu jeho legendy, zazní třetí část. Jiří Bělohlávek řídí Pražskou komorní filharmonii.

0: Klasik Praha.
1: Původně vystudovala vysokou školu ekonomickou a operní zpěv na Pražské konzervatoři a na Manhattan School of Music. Žila přes 10 let v New Yorku, kde zpívala, moderovala a po nocích občas nalévala drinky v drsném Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se musela vrátit do Čech. Od května loňského roku tak vede rozhovory v prostoru X Reflexu. Mým dalším hostem je Pavlína Horáková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeco v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeco Amazon.
2: Ladíte Klasik Praha.

Izoldina smrt z lásky z opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera dozněla na Rádiu Klasik Praha 3:30. Andres Orozco Estrada řídil frankfurtský rozhlasový orchestr. Před námi je teď třetí věta Rondo a la Polaka z trojkoncertu C-dur pro housle, violončelo a klavír Ludvíka van Beethovena. Hlavními solisty budou Nicola Benedetti, Shekou Kane Mason a Benjamin Grosvenor.

0: Rázné rondo a la Poláka z trojkoncertu C-dur pro housle, violončelo a klavír Ludvíka van Beethovena. Skladba z roku 1804. My jsme ji poslouchali v podání Filharmonia Orchestra, který řídil Santu Matthias Rouvali, a trojice hvězdných solistů, housle Nicola Benedetti, violončelo Shekukane Mason, klavír Benjamin Grosvenor.
1: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Ladíte Klasik Praha.

5 minut před 15. hodinou jsme se ocitli u hradní brány. Tak se jmenuje první věta ze svity Peleas a Melisanda Jeana Sibelia. Herbert von Karajan řídil Berlínské filharmoniky. A s touto hodinou se rozloučíme rozvernou árií Figara Largo al factotum z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Zpívá baritonista Simon Kinleyside.

0: Dozněla vstupní árie Figara z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Ulf Schirmer řídil orchestr Mnichovského rozhlasu, zpíval baritonista Simon Kinleyside. Je přesně 15 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha. A s teplotami, jaké jsou za oknem a venku, přichází letní hudba Samuela Barbera.
1: Máte naladěno Radio Klasik Praha.

Poslouchali jsme impresionisticky laděnou komorní skladbu amerického skladatele Samuela Barbera z 50. let 20. století, skladbu s názvem Summer Music, tedy letní hudba. Jedná se o dechový kvintet a my jsme poslouchali Westwood Wind Quintet ve složení flétna John Barcelona, hoboj Peter Christ, klarinet David Atkinson, lesní roh Kelvin Smith a fagot Kenneth Mayer. Je 15:45 a nás teď čeká třetí věta z koncertu S-dur pro čembalo, hammerklavír a orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha. Na originální nástroje hraje soubor Muzika Antiqua Köln, který řídí Reinhard Gebel.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthausheitmanek.cz.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Poslouchali jsme druhou větu ze Zjasněné noci, což je rané dílo Arnolda Schönberga. Tento sextet vlastně psal v době, kdy ještě hledal sám sebe a své vlastní vyjadřovací prostředky. Inspirací mu byla báseň Richarda Demila Dva lidé. Hudbu Arnolda Schönberga nám hrál soubor Lípa, muzika Sextet, což je komorní soubor, který sestavil houslista Josef Špaček pro jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika 2019. My se pomaličku blížíme k 15:30 a čeká nás první věta ze 7. symfonie D-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

Krásná energická první věta v tempu Molto Allegro ze symfonie číslo 7 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Trevor Pinnock řídil The English Concert. Ať nikdo nespí, tak to nevyzývám já vás, ale tak to vyzývají v opeře Turandot Giacoma Pucciniho před ikonickou árií Nessun Dorma ze třetího dějství. Zpívá tenorista José Cura.

Ikonická tenorová árie Nessun Dorma ze třetího dějství opery Turandot Giacoma Pucciniho dozněla na Radio Klasik Praha 4 minuty po 15:30. Zpíval José Cura, tenorista, a jiný tenorista, který tuto árii tak fantasticky zpíval, na něj dohlížel a vedl jej s dirigentskou hulkou, a to Plácido Domingo, který řídil Philharmonia Orchestra. Před námi je teď hudba Alexandra von Zemlinsky, je tu skerco, druhá věta z jeho symfonie B-dur. Poslechneme si Slovenskou filharmonii, kterou řídí Edgard Seipenbusch.

Symfonie B-dur, tak to je významné orchestrální dílo rakouského hudebního skladatele Alexandra von Zemlinsky, které zkomponoval v roce

1997. Skladba vyhrála první místo v prestižní Beethovenově ceně, kterou financoval Johannes Brahms, a její premiéra pak proběhla v roce 1899 s vídeňskými filharmoniky. My jsme poslouchali slovenskou filharmonii, kterou řídil Edgar Zeipenbusch. A teď nás čeká koncert pro violu a orchestr. Autorem je Béla Bartók a poslechneme si druhou větu, Adagio religioso. Na violu hraje David Aaron Carpenter, Vladimír Jurovský řídí Londýnskou filharmonii.

0: Tak to byla část z houslového, z violového koncertu Bély Bartoka, konkrétně to byla část druhé věty. Na violu hrál David Aaron Carpenter a společně s ním Londýnská filharmonie, vše řídil Vladimír Jurovsky.
1: Klasik Praha.
2: První symfonii D-moll ve dvořákovském duchu a progresivní Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ives z přelomu 19. a 20. století přináší další díl pořadu Švédský stůl. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme finální část ze smyčcového kvartetu číslo 23 F-moll Josefa Haydna. Hrál na soubor Katior Mozaik. Za 6 minut bude 16. hodina a na Radio Klasik Praha začne podvečerní vysílání. Mezi 16. až 17. vás pak čeká část za La Traviaty Giuseppe Verdiho. Konkrétně to bude slavný přípitek. Také sonáta pro klavír a violončelo Johannesa Brahmse či hudba z filmu Čelisti Johna Williamse. V závěru této hodinky tu pak máme polku z české svity D-dur Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídí Pražskou komorní filharmonii.

0: Na Radio Klasik Praha dozněla polka, co by druhá věta z české svity D-dur Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii. Je 16 hodin, na Radio Klasik Praha začíná podvečerní vysílání a my pokračujeme přípitkovou scénou z opery La Traviata Giuseppe Verdiho.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slavné Brindisi, tedy přípitkový duet z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Alfredem byl Luciano Pavarotti a s Violetou sopranistka Joan Sutherland. Společně s nimi jsme pak poslouchali sbor londýnské opery a National Philharmonic Orchestra, který řídil Richard Poning. Další skladbou bude sonáta pro klavír a violončelo číslo 1 e-moll Johannesa Brahmse. Z tohoto díla si poslechneme první větu, a to v podání Helen Grimo, která bude hrát na klavír a s ní bude violončelista Truls Mork.

Poslouchali jsme první větu ze sonáty pro klavír a violončelo číslo 1 e-moll Johannesa Brahmse. Na violončelo hrál Truls Mork, na klavír Helen Grimot. Violončelo bude v hlavní roli také zítřejší večer, a to v našem koncertu Bez smokingu, kdy se jej chopí Jiří Bárta a společně s Martinem Kasíkem a Janem Talichem zahrají klavírní trio G-moll Friderika Chopina. A pojďme si teď říct, co bude v hlavní roli dnešní večer na Rádiu Klasik Praha. V 19 hodin tu máme pořad Hudba v miléniu. Ondřej Fischer si pozval šéf sbormistra Pražského filharmonického sboru, dirigenta Lukáše Vasilka, a budou si povídat o nové nahrávce Janis Arku, ale také o nadcházející sezóně Pražského filharmonického sboru. To bude tedy v 19 hodin. Ve 20 hodin koncert Bez smokingu. Dnes s Jamesem Galwayem, a tedy Flétnou, společně s ním budeme poslouchat i solisty Venety a Flétnové koncerty Saverla Merkán Danteho. A ve 22 hodin je tu repríza pořadu z archivu osobností. Ivan Dlask si povídal s hudebním a kulturním manažerem Petrem Polívkou. Tak to byl náhled pro dnešní večer. A nebo si můžete například poslouchat jako teď hudbu z filmu Čelisti, film z roku 1975, k němuž psal muziku John Williams. Marco Letonia řídí orchestr Philharmonic de Strasbourg.

0: Tak to byla ikonická hudba Johna Williamse, založená na mechanickém dvoutónovém motivu, který se stal stotožněním pro plujícího žraloka z filmu Čelisti. Horor Stevena Spielberga o lidožravém žralokovi z roku 1975, a tedy s hudbou Johna Williamse. Marco Letonia řídil orchestr Philharmonic de Strasbourg. Za chviličku se dozvíte, kdo bude hostem v pořadu z archivu osobností Ivana Dlaska ve čtvrtek 1. října, a pak už to bude koncert pro hoboj, smyčce a baso continuo Georga Filipa Telemana.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám hosta, který v tomto měsíci slaví významné životní jubileum. Vybral pro vás hudbu, k jejíž interpretaci si vždy přizval další muzikanty. Jaroslav Tůma bude hrát nejen na varhany, ale také na čembalo. Zeptám se na varhanní improvizaci, skladatelskou i pedagogickou činnost. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
3: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byla čtvrtá věta z koncertu pro hoboj, smyčce a baso continuo d-moll Georga Filipa Telemanna. Rainer Kuzmaul řídil berlínské barokní solisty a na hoboj hrál Albrecht Mayer. Já bych vás ráda pozvala na 7. a 8. října, což je středa a čtvrtek, na koncerty, které budou zahajovacími koncerty pražských symfoniků. Na programu bude hudba Ludvíka van Beethovena, jeho houslový koncert D-dur a symfonie číslo 2 D-dur Johannesa Brahmse. Zahajovací koncerty jsou vždy otevřením nových dveří. Samozřejmě do nové sezóny, která hýří barvami, emocemi a opusy. Zahajovací koncerty však také umí zahájit nová přátelství. Třeba nové přátelství se zářící hvězdou z Kyrgyzstánu Alenou Bájevou. Jsou také otevřenými dveřmi do sezóny zasvěcené Ludvíku van Beethovenovi, neboť v březnu 2027 si budeme s celým světem připomínat 200 let od jeho nahudební nebevzetí. Proto druhá polovina večera patří symfonii Johannesa Brahmse, který vnímal Beethovena jako svého uměleckého otce. Stále slyšel kroky takového obra. Však i my je stále slyšíme. Zahajovacím koncertům sluší D-dur, neboť je to tónina slávy. Tak to byly slova pražských symfoniků, které na obou koncertech povede dirigent Tomáš Netopil. Jak již bylo řečeno, vystoupí houslistka Alena Bájeva. A vše se odehraje ve Smetanově síni obecního domu 7. října ve středu v 8 hodin a ve čtvrtek 8. října v 19 hodin a 30 minut. My máme teď 4:30 a před námi je Rapsodie v modrém. Je tu George Gershwin, Cincinnati Pops Orchestra a na klavír William Tritt.

0: Dozněla asi nejznámější skladba amerického hudebního skladatele George Gershwina, Rapsodie v modrém, kterou napsal pro orchestr dirigenta Paula Whitemana. My jsme poslouchali nahrávku Cincinnati Pops Orchestra, který řídil Enrich Kunzel. Na klavír hrál William Tritt.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Tohle je Klasik Praha.

Nádherný úvod, nádherné fanfáry z glagolské mše Leoše Janáčka. Kurt Mazur řídil londýnskou filharmonii. Ještě dvě skladby nás dělí od 17. hodiny a než zazní klavírní sonata Ludvíka van Beethovena, máme tu druhou větu z koncertu pro housle a smyčce E-moll Antonia Vivaldiho. Budeme poslouchat sonatory della Gioiosa Marca a na housle hraje Giuliano Carmignola.

Dozněl nám koncert pro housle a smyčce e-moll Antonia Vivaldiho, ze kterého jsme poslouchali druhou větu. Hudba, která zněla také ve filmu Favoritka z roku 2018, tak jsme ji poslouchali v podání Sonatory della Gioiosa Marca. Na housle hrál Giuliano Carmignola. Poslední skladbou pro tuto hodinu před hodinou 17. pak bude druhá věta Scherzo ze sonaty pro klavír číslo 29 B-dur Ludwiga van Beethovena. Na klavír hraje Beatrice Rana.

0: Dozněla druhá věta Scherzo ze sonáty pro klavír číslo 29 B-dur, kterou Ludwig van Beethoven, tedy její autor, pojmenoval hammerklavír. Použil to jako německý ekvivalent k italskému pianoforte. Skladbu Ludwiga van Beethovena nám zahrála italská pianistka Beatrice Rana. Teď je přesně 17 hodin a co nás čeká v dalších minutách, tak bude tu Henry Wijatamp, Harry Williams Gregson, pozvu vás také na zahajovací koncert hudebního festivalu Svátky hudby v Praze. A teď už v nejbližší době tu máme druhou větu ze slavnostní symfonie E-dur Bedřicha Smetany. Petr Popelka řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla druhá věta ze slavnostní symfonie E-dur, slavnostní někdy také triumfální. Ta vznikla v roce 1854, kdy ji Bedřich Smetana věnoval císaři Františku Josefu I. a jeho novomanželce Alžbětě Bavorské. My jsme poslouchali tedy druhou větu, a to v nahrávce Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Petr Popelka. Před námi je teď finální věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 4 D-moll Andreho Vietampa. Paavo Järvi řídí německou komorní filharmonii Breny, na housle hraje Hilary Hahn.

0: Tak to byla finální věta, čtvrtá věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 4 D-moll Andreovi Tampa. Pávo Jervy řídil německou komorní filharmonii Brémy, na housle hrála Hilary Hahn. Jaké bude téma pořadu Hudba podle kalendáře s premiérou v pátek 2. října, se dozvíte už za malou chviličku a pak to bude hudba z filmu Království nebeské.
1: Klasik Praha.
2: Pod italským pseudonymem Giovanni Punto se proslavil český virtuos Nálesní roh, houslista a hudební skladatel Jan Václav Stich, nebo chcete-li německy Johann Wenzel Stich. Jeho odkaz zahrnuje především díla pro Lesní roh, ale i školu hry a sbírku denních cvičení pro tento nástroj. 280. výročí jeho narození připomeneme v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu z filmu Království nebeské, film z roku 2005 s hudbou Harryho Gregsona Williamse. Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, tak to je festival, který jde letos do 35. ročníku a začne koncertem ve Dvořákově síni Rudolfína 20. října. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Václava Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci, sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Filharmonia pod vedením Ondřeje Vrabce. Program nabídne Dvořákův mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu e-mol. Druhou část večera vyplní výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gunoda. Zazní árie a duety z La Traviaty, Roma, Julie a Bohemy, včetně slavných árií Sempre Libera a Nessun Dorma. Další program jubilejního ročníku festivalu nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry. Od Bacha, Vivaldiho přes jubilujícího Beethovena a vánoční hudbu až po Gershwina či Bernsteina. Vedle Václava Hudečka se představí renomovaní interpreti, jako jsou Ivo Kahánek, Kateřina Englichová, Jiří Vodička, Vilém Veverka, Smetanovo trio, Pražské kytarové kvarteto, Chlapecký sbor Bony Pueri či soubor Virtuozity Praga. Svátky hudby potrvají až do 20. dubna příštího roku. A my tu teď máme pátou část ze svity Vodní hudba Georga Friedricha Händla.

Tak to byla vodní hudba, hudba, kterou napsal Georg Friedrich Händel pro krále Jiřího I. To byla premiéra při koncertě na lodích na řece Temži. My jsme z této části slyšeli pátou, z této svity slyšeli pátou část v nahrávce Collegia 1704, které řídil Václav Lux. Před námi je třetí věta z klavírního kvintetu Esdur Wolfganga Amadea Mozarta.

Poslouchali jsme třetí větu z klavírního kvintetu S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavír hrál Ivan Klánský, hoboj Vladislav Borovka, klarinet Jan Brabec, fagot Václav Fürbach a lesní roh Jan Musel. Před námi je hudba Alexandra Porfirjeviče Borodina. Budeme poslouchat čtvrtou větu z jeho symfonie číslo 1 S-dur. Steven Gunzenhauser řídí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

Poslouchali jsme čtvrtou větu Allegro con moto vivo ze symfonie číslo 1 Esdor Alexandra Porfirjeviče Borodina. Steven Gunzenhauser řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. A teď tu máme nádhernou labuť z cyklu Karneval zvířat Camille Saint-Saënse. Na violončelo hraje Gauthier Capison, společně s ním Orchestre de Chambre de Paris, který řídí Douglas Boyd.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. K poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
0: Jsme Klasik Praha.

Tempus est jocundum, osmá část z Carminy Burány ze scénické kantáty na světské texty potulných středověkých hudebníků ve zhudebnění Karla Orfa. Gaetano de Logu řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpíval baritonista Ivan Kusněr, Kynův smíšený sbor a Bambini di Praga. V 18 hodin tu budou dnešní poslední zprávy a ještě předtím předehra k opeře Don Quixote na Gamáčo o svatbě Antonia Salieriho.

0: Přesně v 18 hodin jsme se ocitli na Gamáčeho svatbě s Donem Kichotem, tak se jmenuje opera, kterou napsal Antonio Salieri. My jsme k tomuto dílu poslouchali předehru. Michal Dittrich řídil Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Teď už jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Sněmovna se letos už podruhé zabývá možným vyslovením nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opozice chce od koaličních poslanců slyšet, zda jim vyhovuje plánovaná výše schodku rozpočtu. Podle premiéra jde o předvolební boj. Ministr vnitra oznámil růst platů policistů a hasičů. Odborářům z Unie bezpečnostních složek se ale plán ministerstva nelíbí. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl po úterním jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Návrh na osekání aparátu státních úřadů o 10%, který šéfka úřadu vlády Tünde Barta na popud premiéra Andreje Babiše předložila ministrům, by podle odborářů vedl ke kolapsu státní správy. Návrh je pro odbory neakceptovatelný a kabinet s ním narazí. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě bezmála za 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody pěstitelům zeleniny napáchalo letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. V 19. století patřil k nejslavnějším českým umělcům v zahraničí. Jeho díla se objevovala v Paříži a dalších tehdejších centrech evropské malby. Vystavoval na prestižních pařížských salonech, jeho obrazy kupovali mecenáši. Jaroslav Čermák ale vyměnil slibnou kariéru za odchod na Balkán. Jak se stalo, že malíř s mezinárodním věhlasem po své smrti upadl téměř v zapomnění, ukáže výstava, která se bude od listopadu konat v Praze. V jedné z prostor galerie hlavního města. Prahy v městské knihovně. U příležitosti stého výročí narození operního pěvce Václava Halíře připravilo Národní divadlo Brno e-výstavu věnovanou jeho umělecké dráze. A jaké bude zítra počasí, tak bude jasno nebo skoro jasno, v Čechách přechodně až polojasno s vysokou oblačností, ráno výjimečně mlhy, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. To byly poslední zprávy dnešního dne. Teď tu máme symfonii z oratoria Solomon Georga Friedricha Händla.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslední hodinu podvečerního vysílání jsme na Rádio Klasik Praha začali hezky z vesela, příjemnou hudbou symfonii z oratoria Salomon Georga Friedricha Händla. Oldřich Vlček řídil virtuozity Praga, na čembalo hrál Aleš Bárta. Co nás v této hodině ještě čeká? Tak za pár vteřin už to bude předehra Hebridy Felixe Mendelsona Bartholdyho, pak fantastické kusy Roberta Schumana, či hudba z filmu Léto roku 1942 Michela Legrána. Tak budeme pokračovat až do 19. hodiny, kdy je pro vás připraven další díl pořadu Hudba v miléniu. Tentokrát si Ondřej Fischer bude povídat se sbormistrem Lukášem Vaselkem. Ale pojďme dál tedy k hudbě. Máme tu předehru Hebridy Felixe Mendelsona Bartholdyho.

Dozděla nám předehra s názvem Hebridy Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Filip Erevek řídil orchestra de Champs-Élysées. Jsou 6:45 a my tu máme fantastické kusy Roberta Schumana, ze kterých zazní finále. Na housle hraje Reno Capison, na violončelo Gauthier Capison, na klavír Marta Archerich.

Doznělo finále z takzvaných fantastických kusů díla Roberta Schumana. Poslouchali jsme naprosto hvězdnou trojici, na klavír Marta Archerič, na violončelo Gotye Capison a na housle Renaud Capison. A my se teď vrátíme do léta, ale bude to léto roku 1942, tak se jmenuje film, k němuž psal hudbu Michel Legrand. Stefan Deneff řídí bruselskou filharmonii a my pokračujeme se jménem Renaud Capison.

0: Klasik Praha.
1: Nejvýznamnější a nejstarší dosud aktivní divadelní scénou ve španělské Saragose je Teatro Principal de Saragosa. Jak dlouhá je historie tohoto divadla a čím se jeho tvůrci inspirovali? Zjistíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Červenější než třešeň, sladší než ovoce, nymfa jasnější než měsícem zalitá noc a veselá jako dětičky. Tak to je text, který jsme právě teď poslouchali. Árie zamilovaného kyklopa Polyféma z Handlovy opery Acis a Galatea. Poslouchali jsme soubor The King's Concert, který řídil Robert King a zpíval basista Michael George. Český spolek pro komorní hudbu v rámci sezóny uvádí kompletní provedení Beethovenových houslových sonát v interpretaci houslisty Jana Fischera, koncertního mistra České filharmonie a kurátora spolku a klavíristy Martina Kasíka. Celý večer, celý cyklus se odehrává v pražském Rudolfinu ve Dvořákově síni a bude proveden během 3 podvečerů a večerů. A to konkrétně 11., 14. a 19. října. 11. října v 17 hodin a 30 minut, 14. a 19. října vždy v 19 hodin a 30 minut. Tento ambiciozní projekt nabízí jedinečnou možnost slyšet kompletní vývoj Beethovenovy tvorby pro housle a klavír. Zazní jak raná díla ovlivněná Antoniem Salierim, tak vrcholná dramatická díla jako slavná Kreutzerova sonáta, která se stala inspirací pro Lva Nikolajeviče Tolstého či Leoše Janáčka. Ludwig van Beethoven svých 10 sonát pro housle a klavír nenapsal jako jeden předem naplánovaný soubor, ale rozprostírají se přes více než 15 let a pokaždé vznikaly za jiných okolností. A my to teď máme Sed lásky Ference Lista. Arthur Fiedler řídí Boston Pops Orchestra.

7 minut po půl sedmé jsme mohli snít sen lásky díky hudbě Ference Lista. Arthur Fiedler řídil Boston Pops Orchestra. Už jen 3 skladby nám zbývají do 19. hodiny a jednou z nich je sonáta pro violončelo a klavír D-moll Dmitrije Šostakoviče. V podání Václava Petra a Aleny Gršlové si poslechneme druhou větu.

Dozněla druhá věta ze sonáty pro violončelo a klavír d-moll, kterou napsal Dmitrij Šostakovič v roce 1934, kdy se zamiloval do studentky a na několik měsíců utekl od své manželky. Hrali nám Václav Petr na violončelo a pianistka Alena Gršlová. Předposlední skladbou je scéna z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Zpívají Jonas Kaufmann a Jana Sibera.

Tak to byla árie Alfreda z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Marco Armeliato řídil Prague Philharmonic Orchestra, zpíval tenorista Jonas Kaufmann. S dnešním podvečerním vysíláním se rozloučíme klavírním koncertem G-moll Antonína Dvořáka v podání Pražské komorní filharmonie Gerharda Opice a Jiřího Bělohlávka si poslechneme třetí větu. Mirka Časarová se s vámi loučí, přeji vám krásný večer.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Hudba v miléniu.
5: O klasice v 21. století.

0: il y eut une vierge appelée Jeanne.
1: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pořady bez hudebních ukázek najdete také na Spotify a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Před pár dny vyšlo u vydavatelství Animal Music nové album, které je na naší hudební scéně mimořádným počinem. Jedná se o novou nahrávku velkolepého, ale zřídka uváděného oratoria Jana z Arku na hranici od švýcarského skladatele Arthura Onegera, které bylo na koncertech loni v Rudolfinu provedeno Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a Mezinárodním ansámblem solistů. To vše pod dirigentským vedením šéfzbormistra Pražského filharmonického sboru Lukáše Vasilka, který je dnes naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme si tedy povídat nejen o této nahrávce, ze které si pustíme ukázky, už jsme úvodem tedy slyšeli temný prolog z této skladby, ale samozřejmě třeba i o náplní nadcházející koncertní sezóny Pražského filharmonického sboru. Nejdříve k té Janě z Arku, taková typická úvodní otázka, vzpomenete si, kdy jste se poprvé setkal s touto skladbou a kdy poprvé přišlo na to, že byste ji třeba mohl i provést?
2: No tak to první setkání, to je fakt před 100 lety, protože já vlastně jsem poprvé slyšel ten název a možná i poprvé jméno skladatele, teda musím přiznat, na gymnáziu při hudební výchově, kdy naše paní profesorka byla absolutně nadšená z tohoto díla i z Arthura Onegera. A tak to bylo tak jako poprvé, kdy jsem si do hlavy tak nějak vštípil, že bych to vlastně asi chtěl i měl slyšet. A asi o 2 roky později, a furt jsem byl ještě na Gimplu, jsem si koupil tu starou suprafonskou nahrávku stejného díla, mimochodem teda v velmi podobném obsazení orchestru i sborů pod taktovkou Serge Boda, poměrně slavná nahrávka své doby. A vlastně hodně dostupná, no tak já jsem asi chodil na nějakou brigádu do samoobsluhy, nebo už nevím, jak jsem to udělal, že jsem prostě těch mnoho set korun někde najednou měl a fakt jsem si to z Prahy dovezl, tu nahrávku, do Hradce Králové. A byl jsem z toho úplně unešený, protože tím, že to vlastně vydal Suprafon, tak tam byl i český překlad v tom bukletu a bylo to prostě něco úžasného, tak jsem se s ním začal prokousávat a byl to pro mě velký zážitek. No a podruhé jsem se k tomu dostal už jako sbormistr Pražského filharmonického sboru, kdy jsme tak někdy kolem roku 2010, nevím to teď přesně, dvakrát ve dvou různých nastudováních Janu z Arku prováděli a pokaždé to ale bylo v češtině, což bylo takové zvláštní poměrně. A takže k tomu jsem přičichl jako sbormistr.
1: Jako v českém překladu opravdu.
2: V českém překladu. Fakt to proběhlo celé v českém překladu.
1: I recitace, i ta sborová místa,
2: ano,
1: všechno.
2: I jsme zpívali v češtině. Takže to bylo také jako speciální. Já určitě neříkám, že to bylo špatně, protože ono to má spoustu výhod. Ale ta nesporná nevýhoda je to, že čeština prostě s francouzštinou nemůže nikdy se rovnat v tom smyslu, že na francouzskou hudbu ji prostě nenasadíte, tak aby to prostě fungovalo dobře, tak to se taky stalo, ale byla to pro mě cenná zkušenost a hlavně jsem zjistil, jak příšerně těžký je ten sborový part. A já jsem tehdy vlastně v Pražském filharmonickém sboru tak spíš byl jako na začátku té své dráhy u toho letělesa. Ne všechno bych řekl, že jsem ještě uměl jako udělat, tak aby to bylo úplně nějak jako tip-top. Ale zkušenost obrovská, no a pak dlouho nic, samozřejmě tak jako dílo furt trvalo, ale nějak jsme se s ním nepotkávali a pak najednou vlastně v souvislosti s našimi koncerty s válečným rekviem přišel takový dotaz od našeho pana ředitele Davida Marečka, našeho ředitele, současně ředitele České filharmonie, co bych tak dál po tom válečném rekviem chtěl a mohl vlastně dělat, aby to bylo tak jako s podobným dosahem. No a tak ono už moc takový děl není, takže jsem jenom tak plácnul, že Onegrovu Janu z Arku a on vlastně řekl hned, že jo. A pak prostě se z toho stal takhle obrovský projekt, kterého si strašně vážím, ale vlastně doteď nevěřím, že to proběhlo a že to prostě najednou je ještě zhmotněno v tom CDčku.
1: Vy jste zmínil tu nahrávku, kterou natočil v 70. letech, tedy Serge Bodo s Českou filharmonií a tehdejším Pražským filharmonickým sborem vlastně 50 let před vámi a ještě 55 let je to od toho slavného provedení v roce 1970, kdy dramaturg České filharmonie pan Medek tuto skladbu zařadil tedy na program jako symbolickou připomínku sebeupálení Jana Palacha, za což byl pak tedy vyhozen z práce. Tak mě vlastně připadá zajímavé, že je to pak o 5 let později nechali ještě dokonce nahrát, tak asi ten zákaz nebyl zas tak důsledný, ale to vlastně vypovídá o tom, že to dílo má i, řekněme, symbolický a společenský přesah. O čem vlastně to pro vás je myšlenkově, tematicky v té mimohudební rovině, ten příběh nebo to téma, které to oratorium znázorňuje a vypráví?
2: Tak já bych řekl, že Jana z Arku je vlastně symbolem v rámci toho celého oratoria. Jasně, že to je o ní, je to celé o jejím životě, o jejich osudech, ale oni to tam, pánové Claudel a Honegger, tak nějak jako komponují do sebe, že to má obrovský přesah do současnosti a je to vlastně, řekl bych, že to jsou takové jako dějiny lidské blbosti v kostce, dalo by se říct, když to hodně zlehčím, protože ta Janě z Arku, alespoň v tomhletom stvárnění, se samozřejmě dějí věci, které se lidem a lidstvu dějí neustále. Vždycky si to lidstvo něčím jako nabije, jednotlivci si nějak jako nabijou, ale je to vlastně pokaždé úplně to samé. A tím, že oba páni autoři to tak jako zpracovali chvílemi až jako sarkasticky a hlavně vždycky několikrát v různých úhlech pohledu, každý ten útržek z jejího života, tak myslím, že každý pochopí, každý by se vlastně mohl trošku chytit jako za nos, jestli to jako neděláme stejně špatně po těch mnoha stech letech, nebo jestli nám nedějí nám nepoučitelné společnosti úplně stejné věci. Takže já tam vidím tenhle ten přesah. Možná to zní fakt jako moc s tou blbostí, ale já vlastně moc nevím, jak bych to jinak nazval, vzhledem k tomu, co se třeba děje v současnosti, no tak to si tam teda každý opravdu najde i v tom oratoriu.
1: To jste mě navedl na tu scénu Jana vydána zvířatům, kdy vlastně tedy zvířata v čele s prasetem, porkusem Janu z Arku soudí.
2: Ano, to kolik je paralel bychom teďka našli.
1: I hudebně je to takové dost, řekněme, sarkastické místo, tak pojďme si ho teď rovnou poslechnout. Ukázka z nové nahrávky oratoria Jana z Arku na hranici v podání Pražského filharmonického sboru České filharmonie, solistů a Lukáše Vasilka, který je dnes naším hostem.
0: Le tigre se récuse. Le renard. Le renard dit qu'il est malade. Le serpent s'est sifflé lui-même au fond d'un trou. Mais alors, il n'y a personne pour présider. Se propose pour juger Jeanne d'Arc.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě jsme slyšeli ukázku z nové nahrávky před pár dny vydané, která vyšla u vydavatelství Animal Music a kde oratorio Jana z Arku na hranici švýcarského skladatele Artura Onegera interpretuje Pražský filharmonický sbor, Česká filharmonie, mezinárodní ansámbl solistů, také je tam Kýnův dětský sbor a vše dirigoval loni v Rudolfinu Lukáš Vasilek, který je mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu. Po té hudební stránce, čím je podle vás Jana z Arku výjimečným dílem? Já jsem četl, někde jste říkal, že je to jedno z největších hudebně dramatických děl 20. století, tak čím si zasluhuje podle vás toto označení?
1: No tak určitě je to ta předloha na prvním místě, která tomu dala, nechci říct, že formu, protože o formě bychom asi v tomhletom tvaru zvláštním těžko jako hovořili v nějakém tom tradičním slova smyslu, ale ono, ta předloha vlastně toho Onegra vedla a oni k sobě hrozně jako pasovali nejspíš s tím Claudelem a vlastně Onegr i s tou textovou předlohou k sobě pasovali, když to zase trošku zlehčím, protože Onegrova hudba se vyznačuje takovou velkou rozmanitostí a on byl obrovský syntetik, takže vlastně v jeho díle najdete odkazy na nejstarší hudbu i na hudbu nejsoudobější. Prostě každý tam najde z celých dějin hudby vždycky jako něco, ale on byl mistr v tom, že všechny tyhle ty své nápady a všechny tyhle ty své stylové přesahy, dalo by se říct, dokázal dát tak dohromady, že vlastně nikoho nenapadne, že by to bylo jako příliš, že by to bylo příliš rozmanité, že bylo příliš roztěkané, že by to bylo až jako koláž, tak to jako v žádném případě ne. Furt to je ten Onegr, který prostě má jednu hudební linku od začátku až do konce a to je prostě super, no. Ta hudba, zvlášť té Janě z Arku, on s tím pracuje hodně chytře, protože v některých momentech opravdu třeba používá názvuky gregoriánského chorálu ve chvíli, kdy se lid modlí, pak nějaké názvuky nebo dokonce skutečné francouzské šansony, které tam prostě proběhnou, ale vůbec nikoho nenapadne, že by to bylo nepatřičné, protože je to ve službách toho úžasného textu.
0: No někdy je mu to trochu vyčítáno. Mně to teda je velice blízké taky ten jeho styl, ale je pravda, že třeba někdy, když poslouchám vánoční oratorio, když tam na začátku je ten úvod vlastně velmi podobný jako tady to De Profundis, buduje se tam ta atmosféra a pak do toho přijdou ty koledy a ta tichá noc, tak jako trošku se nad tím ušklíbám. Ale je pravda, že tady to krásně drží dohromady i různými leitmotivy, že jo, se kterými on tam pracuje, opakovaná témata a tak dál. Na tu vaši nahrávku zatím jsem četl dvě recenze nějaké. Od pana Stehlíka, který zařadil hned mezi nejlepší světové nahrávky, takže věřím, že vzbudí zaslouženou mezinárodní pozornost a že bude taky patřičně oceněna. Titulní mluvenou roli Jany z Arku ve vašem provedení stvárnila francouzská herečka Audrey Bonnet. Při premiéře vlastně tuto roli stvárnila baletka Ida Rubinstein, která byla zároveň objednavatelkou toho díla. Tak jsem se chtěl zeptat, do jaké míry vlastně jsou tam ty mluvené party hudební a jak je vlastně náročné si dirigentsky poradit se zapojením té recitace, protože když jsem se díval do partitury, tak tam jsou místa, kde je ta mluva třeba i přesně rytmizována někde, ale někde vlastně není úplně přesně dáno třeba, kde skončí, tak jak se ten timing v tomhle vlastně řeší.
1: No tak je to jedna z těch těžších věcí na tom oratoriu zrovna, ono tam je víc takových různých úskalí, ale tohle to je takové, že člověk jako to napadá, i mě to napadalo hned, jak tohle to budu řešit v některých místech. A já myslím, že alfa omega všeho je to dobře umět jako celek a pak začnete totiž číst trošku mezi řádky. Takže tím nechci říct, že není nutné se Onegra držet úplně jako co nejvíc, to jde, myslím, ve smyslu té partitury jeho požadavku, ale v některých místech on třeba úplně neodhadl a teď teda jsem hodně na tenkém ledě, že to řeknu, ale klidně to řeknu, protože to prostě tak je. Neodhadl právě ten timing toho mluveného slova. A v podstatě, kdybychom dodrželi metronom, který udává a zároveň úplně přesně právě tam udělali do tohoto mluvené slovo, tak by to vůbec dramaticky ani dramaturgicky nefungovalo. Prostě by to bylo, většinou se mu stává, že by to bylo jako hodně pomalé a to až tak, že by vlastně posluchači úplně ztráceli nit a on to tak určitě nechtěl. Já myslím, že to je možná určitý druh nějaké přirozené nedůslednosti v tom zápisu. Ale člověk to musí znát a musí o tom hodně přemýšlet, aby zároveň právě nesklouzl jenom k tomu řešení toho timingu, protože jako ve smyslu toho dramatična, protože někdy právě i za tím poměrně zvláštním rozfrázováním toho mluveného slova stojí zase třeba nějaký další symbol, má to něco jako ukazovat, takže potřeba právě rozlišovat a jo, to mě při studiu toho oratoria nejvíc, nechci, že zdržovalo, ale fakt to bralo hodně času, protože jsem třeba nějakou část si nastudoval, ale v další části se ukázalo, že to ale bylo v té předchozí myšleno úplně jinak, nebo trošku jinak, takže jsem se zase předělával nějak, aby to jako všechno drželo pohromadě. Jo, je to oříšek, ale já jsem to vlastně měl s Audrey Bonnet vymyšlené tak, nebo já jsem si to vymyslel a ona přijela a řekla, že super, a jdem do toho, že jsem tam měl taková jako klíčová místa, kdy jsem jí ukazoval nástupy, kdy jsem opravdu chtěl, aby to bylo navázané na hudbu. Ty místa jsem jí vlastně vůbec neřekl a prostě ona přijela na první zkoušku, my jsme to jako projeli a bylo to hotové, my jsme si strašně jako rozuměli a asi jsem nějak... Teď to věznit sebevědomě a to je celkem jedno, správně odhadl, kde to je jako potřeba tohleto dělat, takže to byla první klíčová místa a pak v těch rytmizovaných částech, kde on někde vyloženě předepisuje po mně složitý jako rytmus, do kterého se vlastně úplně pak v tom výrazovém ajfru nejde jako trefit, tak jsem jí naopak dával docela dost svobody a ona se mě odměnila v tom, že to velmi často je úplně přesně. Zatímco když bych to začal řešit a nutit jí do něčeho, do extrémní přesnosti, tak by to každopádně nevyšlo. Ale s tou svobodou, kterou jsme si asi navzájem teda dali, tak se nějak jako potkalo, takže asi tak, no je to složitá otázka toho timingu. Výhoda byla, že jak Audrey, tak Sebastian Dutrier, který stvárnil bratra Dominika, jejího průvodce, tak oni to už jako dělali a dělali to dokonce spolu, to oratorium, takže to měli hodně jako tak nějak jako nejenže naposlouchané, prostě to dělali téměř z paměti a měli o tom pevnou představu, ale díky tomu, že jsem si je sám mohl vybrat, tak ta představa se hrozně jako podobala té mé, protože já jsem si je vybíral právě na základě toho, jak jsem viděl, že to jako dělají, že mi to přijde, že to je jako ono.
0: Je to tedy živá nahrávka, natočená v Rudolfinu na třech koncertech, které jste měli v únoru loňského roku. Jak moc se vlastně dá potom v takovém rozsáhlém díle, v tom toku té hudby, kdy to tak přirozeně plyne, navazuje, tempa se nějak vyvíjejí, jak moc se v tom dá pak třeba stříhat při té postprodukci?
1: No, tak je jasné, že ne všechno šlo, co jsme si třeba vymysleli v postprodukci, že by jít mělo, ale jako nějaký zásadní problém tam úplně nebyl, protože my jsme tomu dali takovou velkou péči při nastudování, že třeba s orchestrem jsem měl o jednu zkoušku víc, než bývá běžné na takové koncerty, což takhle zní možná pro posluchače, tak o jednu zkoušku to nemůže hrát roli, ale to hraje naprosto klíčovou roli. To je jako mít o jednu zkoušku víc, je u špičkového orchestru strašně moc, to prostě skočí úplně někam jinam, takže tuhle možnost jsem dostal. Se sborem jsme měli hodně zkoušek, měli jsme také poměrně netypicky dvě klavírní zkoušky, to znamená všechny sbory, všichni solisté, všichni herci, což normálně to bývá jednou a někdy třeba taky jako vůbec, což co je samozřejmě absurdní, naprosto nesouhlasím s tímto způsobem práce. Nicméně já jsem to tam měl dvakrát a bylo to právě z toho důvodu, abychom si to jako navzájem usadili, abychom přesně věděli, co se může stát, co kdo tam může jako udělat. A teď obloukem se dostávám právě k tomu stříhání, že vlastně potom nechci říct, že ty tři provedení byly stejný, to nebyly, ale nebylo to diametrálně odlišné, protože jsme prostě byli už vlastně od toho prvního koncertu všichni velmi dobře usazení do toho jednoho pojetí.
0: Myslím, že zvukově taky je ta nahrávka skvělá, ostatně mohou to posluchači i sami posoudit z ukázek, které si tady pouštíme. Připadá mi, že jste volil možná trošku pomalejší tempa, než znám třeba z jiných nahrávek, ale že zase díky tomu tam vynikne spousta detailů a že je ta nahrávka hezky přehledná. Byl to váš záměr, tady tenhle výsledek?
1: Já nevím, já jsem o tom moc nepřemýšlel v tomhletom ohledu. Každopádně výsledek je můj záměr, ale jo, jestli tak. Je to pomalejší nebo rychlejší, to vůbec nedokážu říct, ale rozhodně vím, že jsem třeba výrazně pomalejší než Seiji Ozawa, což je taková strašně slavná nahrávka, která je úplně boží, doporučuji všem poslechnout si. Je děsně rtuťovitá, děsně temperamentní, ale vůbec nesouvisí s Onegrovou partiturou v tomhletom. Takže třeba když se to srovnává pak s tímhletím, myslím, že i nahrávka Serge Boda je rychlejší o něco.
0: No to jsou ty dvě, které znám, tak proto mě to tak
1: ano,
0: asi připadalo.
1: Ano, ale pak je třeba jedna z takových novějších nahrávek, třeba Stefan Denev, to je z Concertgebouw, a je úplně skvělá, jako v něčem úplně dokonalá a on se striktně drží těch Onegrových metronomů. A to je fakt pomalu. Takže záleží, jak kdo co vyčte mezi těmi řádky, protože těch možností interpretace je hodně.
0: Pojďme si teď poslechnout ještě další úryvek z této nové skvělé nahrávky oratoria Jana z Arku na hranici. Bude to úryvek z části Janin meč a bude nám tedy opět hrát Česká filharmonie, zpívat Pražský filharmonický sbor i Kýnův dětský sbor. A vše diriguje Lukáš Vasilek, který je naším dnešním hostem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha z nové nahrávky oratoria Jana z Arku na hranici švýcarského skladatele Arthura Honeggera. Jsme teď poslouchali ukázku v pořadu Hudba miléniu, jehož hostem je dirigent a šéfzbormistr pražského filharmonického sboru Lukáš Vasilek. Už poměrně zanedlouho v polovině října, tím bych se tedy v druhé části rád dostal taky k nové sezóně, tak pražský filharmonický sbor uskuteční spolu se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a několika amatérskými sbory zajímavý projekt Cantiamo, kde, jestli jsem to dobře pochopil, tak si budou moci návštěvníci i zaspívat Carminu Buranu. Tedy když si zakoupí vstupenku, mohou si zaspívat ve sboru poté, co přijdou samozřejmě na zkoušky. Tak to mi připadá tedy jako geniální nápad z biznisového hlediska. Uvidíme, jestli to třeba začnou dělat i orchestry. Zahrajte si Dvořáka. Ale Carmina Burana, to není zase tak úplně jednoduché, ne?
1: Není, já bych to možná trošku ještě opravil nepatrně, že vlastně spolu s námi bude zpívat několik, a teď nevím, jestli řeknu správně ten počet. Myslím, že 7 neprofesionálních sborů, které si vlastně ty vybrané části k tomu společnému zpívání nacvičí se svými sbormistry. No a pak myslím zhruba 200, dokonce přes 200 individuálních účastníků vlastně této amatérské neprofesionální sekce, a to jsou zpěváci, kteří se sami jako přihlásili a dali ruku do ohně za to, že se to sami naučí, a pak se k nám prostě připojí během toho koncertu. No a druhá věc je, že ale ten koncert je samozřejmě veřejný, takže v Rudolfínu budou i normální posluchači, kteří pokud přijdou tak jako normálně si poslechnou koncert, se určitě přidávat nebudou.
0: Takže ti účastníci jsou už jaksi předdomluvení.
1: Ano, je
0: způsobem.
1: To tak. Není to tak, že by bylo možné přijít do Rudolfína a začít zpívat, protože na to máme zkoušky. Je to přesně o tom, co jste říkal, že Carmina Burana není zas až tak snadná záležitost. Vlastně je sbor v hlavní roli, de facto dá se říct, je toho tam hrozně moc. A proto jsme vybrali jenom některé části těch částí, já myslím, že 7 nebo 8, které budeme zpívat společně, jsou to ty nejznámější části, ale ty části, které jsou buď určeny komornímu sboru, nebo jsou, řekněme, na souhru složité a prostě hůř se zpívatelné, tak ty budeme s pražským filharmonickým sborem zpívat sami.
0: Tak chtěl jsem pozvat zpěvu milovné posluchače na tuto zajímavou akci, ale určitě mohou přijít alespoň jako pasivní účastníci do Rudolfina na tento projekt Cantiamo ve spolupráci pražského filharmonického sboru, symfonického orchestru Českého rozhlasu a několika sborů amatérských. 18. a 19. prosince pak na Žofíně proběhnou tradiční adventní koncerty pražského filharmonického sboru, kde zazní Mozartovy Nedělní nešpory a také nová skladba Jiřího Gemrota, která vznikla přímo na objednávku sboru. Tak přibližte nám prosím tento program, o čem je skladba Jiřího Gemrota a možná i ty Nedělní nešpory, protože to taky asi není úplně zas tak všeobecně známý kus.
1: Tak já začnu tím Mozartem, protože my Mozarta neděláme zas až tak často. V každé sezóně jako ano, ukáže se tam, ale není to úplně jakoby hlavní autor našeho portfolia. A tahle ta skladba je hrozně hezká, to řeknu úplně na prvním místě, a vlastně opravdu hezká, to slovo hezká mi k tomu jako pasuje. Mozart napsal 2 nešporové cykly a ten známější je právě ten, který my neděláme. V tom známějším je taková neskutečná pecka, která se všude hraje a zpívá, to je Laudate Dominum, tak v tom našem to tak úplně není. Ty nešpory jsou ale vlastně formálně a částečně hudebně jako podobné, ale ty Nedělní, které děláme tedy my, jsou takové hodně, skoro se mi chce říct, jako náročné, komplikované, harmonicky extravagantní, jako v těch nápadech poměrně náročné. Já jsem zrovna teďka si to studuju, tak si to v tom furt jako ležím. A je to jako docela náročná hudba, ale myslím, že na první dobrou krásně poslouchatelná, takže si myslím, že to právě pro ty vánoční koncerty může být docela velké ozvláštnění. No a v druhé půlce budeme dělat novou skladbu, novou kantátu Jiřího Gemrota Cesta adventem, která vznikla na naší objednávku, a dalo by se říct, že to je taková naše potřeba i naše touha probouzet vznik nových skladeb a můžu možná říct právě těch vánočních, protože je jich vlastně nedostatek v našem prostředí. Prostě ano, některé vznikly už z našeho popudu, některé existují, ale my vlastně chvílemi nemáme jako co zpívat, takže pan Gemrot k tomu přistoupil velmi originálně a přijďte si to poslechnout.
0: Tak to bude každopádně krásný adventní zážitek na Žofíně 18. a 19. prosince na už tradičních adventních koncertech Pražského filharmonického sboru. Pak 19. března v Betlémské kapli bude příležitost poznat takový možná současnější sborový program. Budou to díla převážně autorů 20. i 21. století. Johna Tevenra, Sergeje Rachmaninova, Petrise Vaskse a Erika Whitakera. Tak to bude, předpokládám, takový asi meditativněji laděný program. Možná i více bez doprovodu, představuju si to správně.
1: Určitě jo, určitě jo. Tak ta první půlka, tam dáváme vlastně do kontrastu Johna Tavenera a Sergeje Rachmaninova, protože John Tavener vlastně zhudebnil takový jako meditativní pravoslavný zpěv a naopak Sergej Rachmaninov, to jsou ty nejznámější zhudebnění pravoslavného zpěvu, která existují a která jsou úplně nedílnou součástí repertoáru každého určitě profesionálního koncertního sboru. Takže my uděláme takovýhle velký kontrast. Ta skladba Johna Tavenera je se solovým violončelem, takže je to smíšený sbor solové violončelo a ty dvě složky spolu tak jako komunikují, ještě tak jako prostorově oddělené, že to violončelo by mělo být někde úplně jako jinde v sálu. Což úplně sice nejde udělat z akustických důvodů, protože ten sbor furt to violončelo musí slyšet, tak je to jako složitá věc. Ale když se to povede nějak jako vymyslet pěkně, což v Betlémské kapli půjde, tak to stojí za to. To je taková dechberoucí záležitost. No a v druhé půlce to je zase jiný svět, taky svým způsobem meditativní a je to celé o přírodě. Takže Petrise Vasks, úplně můj milovaný autor, ten prostě to je fakt boží skladatel úplně, jmenuje se to Rovinaté pláně a je to pro sólové housle, sólové violončelo opět a smíšený sbor a je to taková jako zvukomalebná záležitost severská, prostě hudba, severská příroda, zpěv ptáků a tak podobně. A pak poměrně dost zajímavá skladba Průtrž mračen Erika Whitakera, což je takový sborový hit, vlastně dalo by se říct, to se zpívá po celém světě, nicméně ta kvalita té skladby je obrovská, takže se na to moc těším a po letech se k tomu vracíme.
0: To je americký autor žijící, já myslím, velice často zpívaný. A Petrise Vaskse, když jsme zmiňovali, tak to můžeme taky udělat zároveň hned reklamu vašemu vydavatelství, protože jeho skladby Animal Music taky vydá na podzim na novém albu klavíristky Terezie Fialové. No a takový možná největší projekt bude pak 22. dubna v Rudolfinu uvedení oratoria Dítě naší doby, Child of Our Time, od britského skladatele Michaela Tippetta, opět se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Bude to koncert nazvaný Proti válce člověk, takže taky po tom válečném requiem pokračujete v protiválečných skladbách britských
1: autorů. Tak ona je ta Johanka, i ta nás arkuje silně protiválečná, takže jo, my jedeme furt stejně.
0: Co se dá dělat, je to no bohužel právě aktuální. Nicméně ten Tippett, to je možná v našich končinách, bych řekl, ještě takový méně známý a obskurnější autor než třeba Britten nebo Onegger. Oni ani ti Britové, mám pocit, že si s tím Tippettem úplně nevědí rady, že ti muzikologové kolem něho stále tak krouží a má takovou nálepku takového divného autora. Jak vy vlastně tady vnímáte jeho hudbu a v čem je pro vás zajímavé tady toto jeho dílo, tedy Dítě naší doby?
1: No mně divný nepřijde, ale to musím říct na první místě. No.

0: Vůbec nezní, jako by byly od britského autora, ale opravdu zní opravdu jak z Ameriky. A je to hodně efektní, ale zároveň to nesklouzává k nějakému prvoplánovému, tak jakože když už nevím, co tam dám spirituál, tak to tak úplně jako není. Tady to opravdu plní neuvěřitelně dobře funkci právě těch předělů nebo naopak spojovacích článků. A mě to prostě baví, mně se to strašně líbí. Já jsem, už je to dlouho, co jsem si řekl, že bych to vlastně někdy chtěl dělat a zároveň jsem si furt říkal, no ale ještě ne a furt bylo něco ještě jako jinýho, vždycky jsem dal přednost něčím jiným a teď to k tomu dozrálo a strašně moc se na to těším, protože si myslím, že se to i posluchačům, i všem účinkujícím bude líbit. Úskalí toho všeho je to, že to je samozřejmě obtížné, sbor toho tam má strašně moc a jsou hodně obtížné solové party, ale máme na to úplně perfektní mezinárodní solový kvarteto, takže si myslím, že to klapne hezky. A já jsem ještě se rozhodl ten okamžik provedení tohle díla ještě malinko zesílit tím úvodem, protože v úvodu zazní Copelandova fanfára pro obyčejného člověka, což je vlastně kratičká skladba, která má, já bych řekl, 3,5 minuty, může mít. Když zazní, tak si všichni řeknou, je, to už jsem slyšel, protože to je skladba poměrně známá. Ta fanfára je prostě geniální úplně, taky protiválečná a mě to umožní tak trošku jako přizdít posluchače k sedadlu. Jak to mám jako jinak říct, ale vlastně já jsem to tam dal kvůli tomu, abychom vytvořili tu atmosféru toho, o čem to prostě, myslím, že touhletou fanfárou se to stane. Takže uvidíme, jestli tím v uvozovkách odstřelíme to oratorium, tak jak jsem si vysnil.
1: On vlastně tu skladbu napsal tehdy na podporu amerických občanů, kteří bojovali v druhé
0: Ano.
1: světové válce, to jsou ti obyčejní lidé, tedy,
0: Ano.
1: o kterých ten název hovoří. Já myslím, že to je velice záslužné, tedy, že tento repertoár uvádíte, protože myslím, že ho tady prostě moc často neslýcháme a že je to škoda. Takže děkuji, že se věnujete i tady těmto autorům.
0: Rádi.
1: Ještě možná nějaký Vaughan Williams třeba mě napadá z toho britského repertoáru. Nezvažujete něco?
0: No, taky jsem ho teď zrovna kvůli nějakému koncertu proposlouchával, ale nějak jsem k tomu zatím nedošel, ale neříkám, že se to nestane.
1: Dobře, tak třeba někdy příště. No a předpokládám, že během 92. sezóny tedy Pražský filharmonický sbor samozřejmě vystoupí i na mnoha koncertech jiných orchestrů a pořadatelů, to už tady asi nestihneme všechno vyjmenovat, ale kdybyste třeba chtěl něco vypíchnout, co v té 92. sezóně bude z tohoto hlediska ještě rozhodně stát za to.
0: No, to je právě hrozně moc a máme tam hodně zahraničních zájezdů, poprvé budeme vystupovat v Jižní Koreji, tak to je úplně super, Filharmonii v Hamburku, v Polsku po delší době, to je taky zajímavý, takže jo, máme toho tam hodně a vůbec nevím, co bych teď z toho měl vypichovat.
1: Tak přejeme mnoho zdaru do nadcházející sezóny Pražského filharmonického sboru a přejeme taky mnoho úspěchů této nové skvělé nahrávce oratoria Jana z Arku Na hranici, kterou natočil dirigent a sbormistr Lukáš Vasilek s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem. Lukáš Vasilek byl také naším hostem v dnešním pořadu, který už se chýlí ke konci. Tak já vám moc děkuji, že jste si opět udělal čas přijít k nám do studia. Děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se hezky.
1: Závěrem si ještě poslechneme závěrečnou část oratoria Jana z Arku Na hranici, která se jmenuje Jana z Arku v plamenech a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
2: Il y a d'autres chaînes plus fortes qui me retiennent. Mais quelles chaînes plus fortes? Plus fortes que les chaînes de fer. Les chaînes de l'amour. C'est l'amour qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. C'est la vérité qui me lie les mains et qui m'empêche

j'ai peur.

0: CZ.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Jsme Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
6: Pokud jste se, vážení a milí, rozhodli strávit následující chvíle poslechem večerního koncertu, pak vás u něj pěkně vítám. Večerní koncert je dnes vyhrazen hudbě italského skladatele, jehož tvorba není příliš frekventována na koncertních a divadelních pódiích a příliš často se neobjevuje ani na gramofonových nahrávkách. A já jsem přesvědčena, že mi po poslechu jeho hudby dáte za pravdu, že je to velká škoda. Jeho skladby jsou totiž svěží, plné invence i hudebních nápadů. Jeho jméno je Saverio Mercadante. Italský skladatel Saverio Mercadante se narodil v září roku 1795 v Altamuře a zemřel 17. prosince 1870 v Neapoli. Svými ranými díly vzbudil zájem Gioacchina Rossiniho a na jeho popud zkomponoval operu Zbožnění Herkulovo, které se v roce 1819 dostalo v celku vlídného přijetí. Rychle pak následovaly další práce a první velký úspěch Mercadantovi přinesla sedmá z nich, Elisa a Claudius z roku 1821, která byla uvedena v Miláně i na několika zahraničních scénách. Poté, co se Mercadante marně snažil prosadit ve Vídni, uspěl v Benátkách s operou Caritea, Královna španělská. Řada jeho dalších oper se pak setkala opět s větším či menším úspěchem a Mercadante sám působil nejen na území rodné Itálie, ale například ve Španělsku či Portugalsku a navštívil i znovu na Rossiniho pozvání Paříž. A po návratu do Itálie se pak stal ředitelem Neapolské konzervatoře. Saverio Mercadante byl tedy převážně skladatelem operním. Komponovat začal v době největší slávy Gioacchina Rossiniho a kariéru ukončil v době, kdy stanul uprostřed svého tvůrčího života další italský operní velikán Giuseppe Verdi. Jeho rané opery spadají tvůrčím způsobem zpracování do 18. století. V pozdějších dílech pak dal přednost lirickému melodramatu a jeho opery lze považovat za vyspělá dramata, nepostrádající typickou italskou melodiku. Tehdejším posluchačům museli připadat novátorské, stejně jako později například hudba Ference Lista. Jeho hudby si cenili i jeho současníci, dokonce i Verdi se nechali jeho dílem inspirovat a zvláště v Aidě zaznívají odkazy na Mercadantovu Vestálku. Saverio Mercadante rozhodně patří k nejdůležitějším představitelům italského hudebního dramatu 19. století. Přesto jeho díla na operních jevištích dnes, jak už jsem říkala, prakticky nenajdeme. Za to se čas od času alespoň na gramofonových nahrávkách objeví některé jeho skladby orchestrální či nástrojové koncerty. A to je i případ nahrávky, kterou jsme vybrali pro dnešní večer. Mercadanteho flétnové koncerty pro posluchače znovu objevil znamenitý irský flétnista James Galway a sečlen souboru i solisty Venety, tři z nich nahrál. Dnes večer tedy zazní nejprve Mercadantův koncert pro flétnu a orchestr D-dur, poté koncert E-moll a do třetice koncert E-dur. Flétnový part bude tedy hrát James Galway a soubor i solisty Venety řídí Claudio Simone. Věřím, že se vám flétnové koncerty Saveria Mercadanta budou líbit a zpříjemní vám dnešní večer.
2: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní?

0: pořadu z archivu osobností, který právě začal na rádiu Klasik Praha, už jsme teď po první hudební ukázce, kterou můj host přinesl do studia. Já teda teď řeknu, že hrál Glenn Gould, a to ukázku z první partity, z partity Johanna Sebastiana Bacha. No, můj host je tady a já musím říct, že se známe leta páně, vlastně celou tu dobu, co já jsem v rádiu Klasik Praha, protože celou tu dobu on kdysi přicházel do našeho studia, ať už z pozice manažera, anebo dokonce ředitele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Vítám ve studiu Petra Polívku. Dobrý den, Petře.
1: Moc děkuju za pozvání. Myslím, že ten název je docela charakteristický. Archiv. Ale děkuju za pozvání a přeji hezký den všem.
0: My jsme teď stahovali z vašeho archivu pár ukázek, které buď souvisejí s vaší prací, anebo se vám ty ukázky líbí. Ale já jsem se vlastně na začátku chtěl zeptat, vy jste byl nejdřív manažerem, to jste byl od roku 96, tuším, nebo ještě později?
1: Manažerem orchestru jsem byl skutečně od roku 96, ale já jsem byl ve FOKu už od roku 91. Vlastně jsem začínal s koncertním jednatelstvím, které tehdy slavný pan Miloslav Zdražil už nějakým způsobem mi přepouštěl. Já jsem otvíral vlastně kostel svatých Šimona Jury ve 93. roce, jestli se nemýlím, s Jiřím Bělohlávkem. A ten kostel, jak jsem slyšel, dneska už je dokonce FOKu, lepřičeno města. Město jej předalo FOKu do užívání. Rozprávy a milosrdní bratři jej prodali. Takže to je docela příjemné. Ten kostel je vlastně dneska už v takovou síni celkem renovovanou. A ano, abych přešel k tomu, na co jste se ptal. V roce 96 jsem se stal manažerem orchestru a v roce 2001 potom ředitelem. S FOKusem odcházel 2006, což je vlastně 20 let.
0: 20 let a ten rok 96 mě zaujal, protože já jsem v roce 96 přišel do rádia právě, takže to máme taková podobná data společná.
1: No, nicméně hodně nepodobné je to délka trvání jednoho zaměstnání u vás, to mě ohromuje.
0: To je pravda. Ale vy jste jako nezanevřel samozřejmě na tu muziku a taky proto jsem si vás pozval, protože ač jste mi teda do telefonu říkal, že neděláte nic, že jste důchodce. To si vzpomínám, ale opravdu. Ale to samozřejmě
1: pořád
0: bylo nadneseně.
1: Pořád něco děláme, samozřejmě.
0: Důchodci mají nejmín času.
1: Říká se to vždycky. Tak. No. Ale já si nějaký najdu občas.
0: Dobře. Tak a hlavně posloucháte tu hudbu, kterou budeme poslouchat i v tomto pořadu. Já jsem se chtěl teď zeptat ještě na jednu věc. Co považujete za takové stěžejní za doby toho vašeho působení, ať už jako manažera, ale pak třeba hlavně ředitele FOKu?
1: No, to úplně nevím, jako určitě tam bylo pár věcí. Myslím, že skvělé bylo, že se mi podařilo přivést do FOKu dirigenty, jakými byli asi především Zdeněk Mácal a Serge Baudot, kteří vlastně celou tu dobu potom mého ředitelování, dá se říct, se mnou pracovali. Zdeněk Mácal potom velmi korektním způsobem, můžeme někdy o tom popovídat, přišel do České filharmonie a Serge Baudot taky vlastně orchestr opustil. Potom vlastně jsem dohodl angažmá Jiřího Kouta, ale ten nastoupil v době, kdy já jsem odcházel vlastně. Takže asi to, no, těch věcí bylo celá řada. Myslím, že jsme měli docela pěkné příspěvky z mimo, řekněme, zřizovatelských peněz od sponzorů. Teď tady máte před sebou vlastně ten komplet symfonii Dmitrije Šostakoviče, to mě stalo pár let života možná, nicméně podařilo se nakonec, je to jediný komplet symfonii Dmitrije Šostakoviče nahraný jeho synem Maximem Šostakovičem, tak asi.
0: Taky jste se setkal s velice zajímavými lidmi. Já už jsem byl u toho, kdy jsme přivítali tady u nás René Fleming, slavnou dámu, která dodnes na nás hlíží v sálech kin z Metropolitní opery v New Yorku, teď už jako moderátorka.
1: Ano, to je pravda, máte pravdu.
0: Taky. A nebo to byly i zajímavé projekty, které už jsou dneska, myslím, celkem běžné, které propojují hudbu a nebo kapelu třeba populární se symfonickým tělesem, to je taková velká moda dneska. Já vím, tenkrát jsem zažil Lucii a FOK.
1: Ano, já myslím, že jsme s nimi docela začínali a ten první velký projekt byl právě Lucie. Já nevím, jak se tomu úplně vyjádřit, protože já toho taky nejsem velikým přítelem, protože nejde ani tak o to, že bych se bránil tomu tyhle věci spojovat. Mám ale rád, když se to udělá způsobem adekvátním a ty hudebníci jsou si tam nějakým způsobem rovni, což se často nestává. Přeci jenom ty amplifikované nástroje mají větší sílu a ten orchestr někdy třeba zůstane někde v pozadí. Ale s tou Lucí to nepochybně byla velmi zajímavá zkušenost. Já jsem s tím ostatně, nebo my jsme s tím samozřejmě pokračovali i potom, když jsem se vrátil z Afriky vlastně ve Varech. A musím říct, že jeden koncert mi zůstal tak trochu u srdce a myslím, že byl v tom smyslu, o kterém jsem před chvíličkou, ve kterém jsem před chvíličkou hovořil o takových projektech, velmi kvalitní, a to byla Eva Farna. Mm-hmm. Mě to samotného vlastně překvapilo. Já myslím, že ona je skvělý muzikant, neuvěřitelně nadaný. Ta práce byla úžasná, snad já nevím, 4-5 tisíc mm-hmm. lidí v letním kině ve Varech. A z toho mám dodnes vlastně velmi příjemný pocit, ano.
0: No, já jsem
1: jinak
0: na
1: pokud
0: to...
1: je o typ, jestli se mohu vrátit k tomu, ano. k těm projektům, jak vy jste o nich hovořil, já jsem úplně možná v té předchozí otázce o tom nehovořil, po ty velké projekty, těch samozřejmě byla celá řada, nejenom tyhle ty populární, že jo, a asi velmi rád vzpomínám na ty věci, které jsme dělali právě se Sergem Bodem, protože jsme dělali takovou semiscénickou Janus Arku například, Turangalilu, a řadu dalších věcí. Vy jste jeden projekt zmínil a mě to trošku uniklo, co to bylo. Úplně jste tím začal, myslím.
0: Já jsem mluvil o René Fleming.
1: A René Fleming, to určitě byl velmi zajímavý a velmi náročný k provedení projekt, ano.
0: Ano, dobře, ale my musíme poslouchat hudbu v našem pořadu, neboť jsme v hudebním pořadu z archivu osobností, tak já tady koukám, protože jsme to teď spolu před chviličkou dali dohromady. A jako další ukázku uslyšíme hudbu Antona Brucknera. Tak okomentujete to nějak? Nemusíte, můžete.
1: Možná to někoho trochu překvapí, ale Bruckner se mnou jde vlastně celým životem. Já to poslouchám strašně rád. Muzikanti to někdy, jak jsem od některých slyšel, nehrají úplně rádi, ale já to prostě mám rád. Poslouchám to rád. Asi nejradši z těch jeho symfonií například mám osmou. Mm-hmm. A tak myslím, že bych bylo docela fajn, kdybyste mi kousek zahráli.
0: Samozřejmě, že tady u těch dalších ukázek musíme přistoupit ke střihu, který je v rukou našeho zvukového mistra. Takže uvidíme, jak to dopadne. Teď bude hrát Londýnská filharmonie, kterou bude řídit Neme Järvi.

0: Londýnská filharmonie, kterou řídil Neeme Järvi, uvedla část první věty symfonie číslo 8 Antona Brucknera. Další hudební přání mého dnešního hosta Petra Polívky. Vy už jste tady vyjmenoval vlastně ty svoje životní etapy, které následovaly po foku. My se k ním za chviličku během toho pořadu vrátíme. Já se teď chci zeptat, zda vy sám jste hrál někdy na nějaký hudební nástroj, anebo kde se vzala vaše láska k hudbě, které teda se říká různě, klasická, jak chceme.
1: No zajisté, od malička 5 letech mě tatínek dal na housle, to nešlo, tak mě přendal na klavír a tomu jsem se věnoval vlastně poměrně dlouho. Vrátil jsem se k němu po nějakých peripetích, potom je v dospělejším věku a taky zpívám občas.
0: Ano, a dodnes?
1: A dodnes, ano.
0: A můžeme vědět, kde, že bych se zašel podívat a naši posluchači a poslechnout?
1: Já...
0: Nechcete?
1: Vlastně žádný sóla prakticky nespívám, to takhle,
0: no to ve sboru,
1: takhle ne.
0: Teda,
1: ve sboru samozřejmě převážně v Kýnově sboru. Ale v některých dalších ansámblech to, kdo zavolá, tak říkajíc. Navíc já jsem po, já nevím, snad 30 letech začal zase chodit do hodin k Jiřímu Kotoučovi.
0: Aha.
1: A on bohužel teď poměrně nedávno odešel, takže jsem zase trošičku bezprizorný v tomhle směru.
0: Tak to je teda škoda Jiřího Kotouče samozřejmě, ale dál máme vynikající tělesa, která jsou tady a myslím, že Kynův sbor k ním stále patří. Tak to je současnost teda vaše hudební, dejme tomu, a ta minulost. A co ta minulost, která jaksi následovala potom, co jste skončil jako ředitel FOK, tady musím říct, že jste nebyl teda odejít, ale že jste se proto rozhodl sám, je to tak?
1: Ano, rozhodl jsem se proto sám a myslím, že to bylo dobře. Já mám trošičku celý život to po 5 letech. I v tom FOKu vlastně to bylo 3x5 roků. A když přišla tahle nabídka, já jsem samozřejmě prošel řádným výběrovým řízením, ale když jsem se dověděl o tom, tak se mi prostě zachtělo. Odjel jsem do Bruselu, kde jsem prožil krásných 5 let, jestli se nepletu, nějak tak přibližně. Dělali jsme tam úžasné projekty, dělal jsem například Europály v Bruselu a nebo, a to především asi z celé toho mého působení v Bruselu. Nejzásadnější věcí byla česká prezidence v roce 2009, pro kterou jsem připravoval vlastně drtivou většinu těch kulturních doprovodných akcí. České prezidence u Evropské unie, což bylo během toho půl roku nějakých snad 80 akcí, včetně závěrečného koncertu s Českou filharmonií v Bozar. Byla to strašná práce, ale myslím, že se to povedlo a že to bylo hrozně příjemných 5 roků pro mě.
0: A to nebylo jenom o hudbě, teda to byla celá řada dalších akcí.
1: Všechno, co si dovedete představit a vlastně nejenom, dá se říci, kultura, ale i různé propagační akce, komerční a tak dále.
0: Mm-hmm. Jak se vám líbilo v Bruselu jako ve městě?
1: Brusel je krásný město, když víte kam jít. Když nejdete třeba jenom na Grand Place, tam jsou nádherný čtvrti, který mají své kouzlo a charakter. Jako já nevím, Marol jsem byl hrozně rád, taková moc příjemná čtvrt, ostatně i kolem svaté Kateřiny, je to velmi zajímavé. Dobře se tam jí, počasí není úplně výborný. Ale,
0: no tak to u nás taky ne, poslední dobu.
1: No a tam možná někdy ještě o trochu hůř, zase tam nejsou třeba tak kruté zimy, ale ani u nás vlastně poslední dobou už nejsou a ano, byla to krásná zkušenost.
0: Dobře, takže já teď navrhuji, abychom si ještě pustili další skladbu, pak se posuneme zase dál ve vašem životě, ale budeme si povídat i o dalších věcech. Takže co to bude teď? Bude nám hrát Keith Jarrett. Ten koncert se jmenuje tuším Kolínský, je to tak?
1: Ano.
0: A Keith Jarrett hrál, my máme nějaké nahrávky, já jsem si na to vzpomněl teď, když jste přišel i na čembalo, ale tady to bude teda klavír a část toho Kolínského koncertu.
1: Já jsem přinesl tohleto, abychom se dostali možná maličko od té klasické hudby. Já, dá se říct, jazz mnoho neposlouchám. Nicméně já jsem klavírovej, tak říkajíc. A ty klavírní věci i jazzové si poslechnu občas docela rád, tak Jarrett je úplně mimořádná osobnost a myslím, že je dobře, abychom si to pustili. Já jsem teda, mimochodem teda, jak se říká, taky rocker, ale takové věci jsem vám sem nenosil. Myslím, že nicméně v tom je spousta krásných věcí, které si dnes poslechnu a které jdou se mnou celým životem, jako já nevím, King Crimson například, ale to si dneska pouštět nebudeme.
0: Dobře, takže dáme Keitha Jarretta a část Kolínského koncertu.

0: Mimostem je Petr Polívka, někdejší ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, ale to samozřejmě teď už neplatí. Co dělá v současné době, na to se zeptám až v závěru našeho pořadu. Teď hrál Keith Jarrett část kolínského koncertu na klavír. Petra, se teda teď zeptám na jeho další postup po těch dalších pěti, zase to bylo 5 let v Bruselu zhruba.
1: Řádově přibližně vždy to bylo 5 let.
0: No ale pak jste se najednou objevil na místech, které by člověk, který má rád hudbu, nečekal. A úplně v jiném oboru, tak řekněte něco o Africe.
1: To je trošku pravda. Já když jsem se vrátil z Bruselu, tak vlastně nebylo kam a když přišla ta nabídka, abych odjel do Afriky, tak jsem po ní velmi rád sáhl. Myslím si, že to byla vlastně úžasná zkušenost, že mi to změnilo život. To vás skutečně trošičku změní a já jsem skutečně nesmírně vděčný za to, že jsem tam mohl být, když to nebylo vůbec snadné, především když jsem začínal jsem v Zambii, kde byl projekt, který nebyl úplně v pořádku a bylo vlastně hodně těžké vrátit jej tam, kam patřil.
0: To byl evropský projekt?
1: To jsou projekty, které vypisuje Česká rozvojová agentura, která je příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí. A ten konkrétní projekt se nakonec podařilo uskutečnit a všechno nakonec dobře dopadlo, byť tam skutečně ty překážky byly někdy veliké. Nicméně Zambie je nádherná země, tam jsem byl skutečně rád. Žil jsem, dalo by se říct, tak trochu na konci světa v Mongu, Western Province, která je i v Zambii jednou z nejzanedbanějších a nejchudších oblastí. Nicméně tam krásně a hlavně ti lidé se umí zasmát, i když jim není úplně nejlíp, což je hrozně pozitivní a myslím, že bychom si to měli přinést do našich životů také, že se smějeme hrozně málo, mám pocit někdy a nějaký takový určitý nadhled a úsměv, to se neříkám nadarmo, že s úsměvem jde všechno líp, prostě to určitě skutečně platí, alespoň z mého pohledu, já se někdy říkám, já se chechtám celý život a rád bych u toho zůstal a je to vždycky lepší a usnadňuje to věci a řekl bych, že i zrychluje.
0: No ale nebyla to jenom Zambie.
1: Zambie jsem se vlastně přemístil potom do Ugandy, kde to bylo několik velkých projektů, které už fungovaly nějakým způsobem a myslím, že to byly skvělé projekty jako nemocnice a tak dále, školy. A zase Uganda je trošičku pro mě možná přelidněná, možná trošičku, tak bych řekl, použitá skoro. Ale pořád je to také krásná země a i tam ta zkušenost byla nesmírně zajímavá. A jak říkám, já jsem skutečně vděčný za to, že jsem tohle to mohl absolvovat. Pak jsem se vrátil vlastně, jestli se k tomu můžu rovnou přemístit, na základě toho dá se říci, že byl vypsán konkurs na ředitele Karlovarské symfonického orchestru. Já jsem se k němu přihlásil a ten konkurs jsem tady vyhrál a někdy, myslím, že v říjnu, já jsem si vzal ještě volné léto, v říjnu roku 2015 jsem nastoupil jako ředitel Karlovarského symfonického orchestru. Tam to bylo poněkud delší. A ve Varech jsem nakonec zůstal celkem, myslím, 7 let a z toho, dejme tomu, 6 jsem možná byl s tím orchestrem. Ale vlastně to bylo způsobeno tím, že ten orchestr v té době nebyl v úplně snadné situaci a mě vlastně nebylo, tak bych řekl, nepřipadalo čestné odejít v okamžiku, kdy se rozhodovalo docela zásadně o jeho další existenci. Takže jsem tam setrval až vlastně do svého odvolání v roce, jestli se nepletu, 21.
0: Ano, to není tak dávno vlastně. Mimochodem připomeňme, že šéf dirigentem tam byl Jan Kučera.
1: Jan Kučera, ano.
0: Který je velmi často hostem našeho rádia a dělá skvělé programy, teď taky třeba ve FOKu a ve Valdštejnské zahradě nedávno mohli možná naši posluchači ho slyšet. To bylo na začátku léta, ne, na konci léta, na konci léta. Dobře, budeme si povídat za chviličku dál. Ta karlovarská doba, ta se hodně propírala v médiích tenkrát, ten karlovarský orchestr. Jak to tam bylo a je to částečně i bohužel věc politická dneska a věc lidí, kteří se na radnici. A poslechneme si teď hudbu Miloslava Kabeláče, tak co k tomu řeknete?
1: No, to je zajímavá otázka. Já myslím, že my máme celou řadu dobrých skladatelů, ale trochu málo se jim možná věnujeme, myslím, které jsou dobrých skladatelů nebo nedávné doby. A Kabeláč je určitě jedním z těch zcela nejvýznamnějších a rozhodně není jediný. Ano, u nás se asi některá ta jména skloňují a možná i docela hrají. Myslím, že já nevím, Zdeněk Lukáš a další, Luboš Fischer se někdy hrají, ale zrovna Kabeláč řekl bych nepříliš často a tak mě vlastně strašně překvapilo a potěšilo, že se rozhlas s Markem Ivanovičem rozhodli k tomu nahrát komplet jeho symfonií. Mě to nesmírně těší. Byl bych rád, kdyby se to týkalo i dalších skladatelů, protože nepochybně máme skladatele. Já mám vlastně moc rád Klementa Slavického, který trochu upadá v zapomnění a další. Takže to je vlastně trochu důvod, proč se přinesl Kabeláče a poslechněme si jej.

0: Miloslav Kabela, či jeho pátá symfonie a první věta, hlas, který jste slyšeli, patřil Pavle Vykopalové. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Marko Ivanovič. Mimo zde je Petr Polívka, my jsme si před chviličkou tady zastavili u té doby, kdy byl ředitelem Karlovarského symfonického orchestru, takhle je ten oficiální ano. Název, nebo byl. No, jak to vlastně dopadlo s tím orchestrem, jak působí v současnosti?
1: Já myslím, že nakonec velmi dobře, uvidíme, jak dlouho to bude trvat samozřejmě, ale vy jste správně zmínil, že to někdy bývá věc politická, ve Varech to určitě je věc hodně politická a takový trochu boj zájmových skupin, dejme tomu. Já jsem do Varu nastoupil s tím, že jsem měl vlastně s tou tehdejší politickou reprezentací vztah dobrý. Ten orchestr nikdy nebyl zajištěn. Skutečně my jsme balancovali na hraně. A když se poté, hle, politické reprezentaci, se kterou jsem vlastně, dá se říct, vycházel nějakým způsobem. Politická reprezentace změnila radikálně a začal skutečně soustředěný tlak na to, aby se radikálně snižoval rozpočet orchestru. Tak já jsem se tomu samozřejmě postavil, protože už tak jsme byli na tom a znamenalo by to ten orchestr vlastně buď to zlikvidovat, nebo z něj udělat nějaké komorní těleso a tak dále a to jsem skutečně nechtěl přistoupit, nakonec už jsem tam byl nějakou dobu a pro mě dá se říct skoro nezvyklou, takže jsem si řekl, jdeme do toho, šli jsme do toho, já myslím, že to vlastně dobře dopadlo, to mé odvolání vyvolalo obrovský návary, obrovský ohlas, skutečně to jste asi registrovali taky. Uhum. Ono to bylo částečně spojeno i s tím, že se mnou byl odvolán hlavní architekt města Karlovy Vary Petr Krop, který myslím, že měl ve Varech také velmi dobré jméno, ostatně zakládal kancelář architektury ve Varech a tak dále. Takže to vyvolalo obrovskou vlnu odporu, nicméně nakonec to samozřejmě tak zůstalo, ale ten orchestr z toho vyšel vlastně, řekl bych, velmi dobře. Dneska doufám, že má zajištěn nějaký rozpočet. Vlastně nová paní ředitelka krom toho dostala do vínku nový sál, což je obrovská akvizice. Ten sál, pokud ho někdo nezná ve Varech v Císařských lázních, tak rozhodně doporučuji se na to jet podívat. Je to věc zcela ojedinělá a myslím, že ve světě dá se říct téměř nevídaná. A nebo si to aspoň možná vygooglit a podívat se na internetu, na fotografie, protože to je skutečně zajímavé a pro orchestr obrovský, řekl bych, takový skoro i bezpečnostní. Dneska si myslím, že ten orchestr, abych se teda konečně dostal k té vaší otázce, se nalézá. Na mě to dneska působí skutečně krásným dojmem. Ten orchestr dle mého soudu prostě prospívá, ten alespoň vnější, já doufám, že to je tak i částečně uvnitř, ten vnější dojem je opravdu skvělý, jak pro tou, řekněme, programovou stránku věci, tak tím, jaký má dneska, jak se říká, ten orchestr image. A já myslím, že tomu ohromně prospívá i ta ženská ruka. Že to do toho vnáší prostě nějaký tak takový nový aspekt, který tomu nesmírně sluší. A myslím, že tím, že se ředitelkou tam stala Michaela Káčerková, která navíc se s tím orchestrem objevuje občas i jako muzikant, což tomu dává taky, řekl bych, určitý nádech jakéhosi pěkného pocitu, je věc skvělá. Já tím hrozně držím palce, doufám, že to tak bude pokračovat a ano. Že jim to zůstane s tím městem v nějakém dobrém rozmaru.
0: Dobře, budeme držet palce všichni a vás poprosím o další hudbu. Teď bude hrát Marta Archerič, což je vynikající klavíristka a co jste vybral od ní v její interpretaci?
1: Já mám pár nahrávek v životě, který mám skutečně rád. Musím říct, že v tomto konkrétním případě jsem původně přinesl nahrávku Borise Krajného, kterého mám moc rád a jsme nějakým způsobem spolu v kontaktu celý život, dá se říct, dodnes se občas vídáme, bydlíme nedaleko sebe. A ty jeho nahrávky se mnou zůstávají. Asi je to úplně především ta deska, na které Boris Krajný interpretuje buzony Čakonu a chorálové předehry, což je deska, ale já ji mám jenom černou, takže vinylovou, takže jsem ji nemohl přinést. Nicméně další věcí je komplet Ravelových klavírních věcí a ta část, kterou jakoby zhrnuje Kašpar Noci, jednou z mých nejoblíbenějších. Kašpar Noci obecně je mi velmi drahý, je to věc, která je nádherná a rád si to pouštím a taky takhle. Já myslím, že s Martou Argerič to bude krásný zážitek.

0: Zlý skřítek Skarbo. Tak to byla část, tuším, že třetí z Kašpara noci Maurice Ravela. A hrála Marta Archerič. A já už musím zase teď začít mluvit trošku v minulém čase, protože mým hostem byl Petr Polívka, ale ještě tu je samozřejmě a je čas ještě na jednu závěrečnou otázku. Co dělá teď Petr Polívka? Jsme se částečně dozvěděli, to je ten zpěv. Ale já vím o vás, že jste taky velký sportovec.
1: No, já nevím úplně, jestli velký, ale ano, dělám to rád a často a věnuju se tomu posledních možná 30 let, triatlonu konkrétně. To je věc, která skutečně člověka asi dokáže udržet i v tom dobrém rozmaru, protože to není jen o tom, že se udržujete v nějakém stavu fyzickém, ale řekl bych hodně i stavu psychickém. Samozřejmě se to v průběhu let mění, nicméně samozřejmě i s tou motivací, protože ty doby, kdy jsem byl schopen ráno v 5 stávat a jít běhat a večer po práci, když byl čas ještě na kolo nebo plavat, jsou nepochybně pryč, nicméně dělám to dneška rád a často, někdy trošičku přestávám tomu říkat trénink, ale radši řeknu, jdu se proběhnout, protože tohle já zrovna teď řeším takový malý dilema, protože ten sport je krutý v tom, že se to měří hrozně přesně. A že když před 10 lety to byl nějaký čas a dnes je to nějaký čas, takže vás to uvádí trochu možná někdy do rozpaku, ale řeším, nakolik je to stáří a nakolik je to hlava. A samozřejmě obojí v tom hraje značnou roli a tak uvidíme, jak to bude pokračovat, jak se dokážu třeba ještě schopit a nějakým tom. Nicméně, jak říkám, věnuju se tomu téměř každý den, dělá mi to hroznou radost a ten pocit, když přijdete domů, dáte si sprchu a hodíte nohy nahoru, nad to není.
0: Dobře. A k tomu si pustit samozřejmě příjemnou hudbu, která je vám blízká, takže co to bude na závěr? My jsme už o té ukázce trošku mluvili na začátku našeho pořadu. Vlastně budou na ní podepsáni dva Šostakovičové.
1: No, to je pravda. A to je moje oblíbený, řekněme, plot mé naší práce samozřejmě. A to je kompletní nahrávka symfonie Dmitrije Šostakoviče, pořízená jeho synem Maximem Šostakovičem. Myslím, že to je, možná ani nemyslím, je to jediný komplet, který Maxim Šostakovič nahrál. Skvěle na něm je i to, že tam je jakýsi ten dotek věčnosti, protože Maxim tomu přinesl určitě i tuhle stránku věci. A že ta nahrávka existuje, protože to byla skutečně těžká práce tomu dát světlo světa, jak tedy v tom nahrát to, tak potom v tom to vydat, protože samozřejmě do toho se nikdo moc nehrne, že bylo nutno tomu pomoci. Já jsem hrozně rád, že tehdy ředitelka Suprafonu Jana Gonda se skoro, dá se říct, nade mnou smilovala, vzala to a vydala to sice v budgetovém vydání, ale pořád to tady je. Ta nahrávka existuje, je úplně vyprodaná v Suprafonu. Nevím, myslím, že se bohužel nechystá žádná reedice, ale to se uvidí ještě časem. A tak budu moc rád, když mi kousek z tohohle kompletu zahrajete.
0: Rádi samozřejmě část páté symfonie D-moll Dmitrije Šostakoviče, fok řídí Maxim Šostakovič. A já se loučím s mým dnešním hostem Petrem Polívkou, tak mu přeji všechno dobré v tom, co dělá, ať už to je teda odpočinkové, anebo v něčem více zavazující. A jsem rád, že jste přišel do našeho studia. Mějte se krásně.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, moc mě to potěšilo a těším se třeba někdy příště. Děkuji a přeju všem krásný den.

0: archivu osobností.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.